0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Hit Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
1: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Hit Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
0: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
6: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
5: On air.
7: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky znovu zdražují a lidé si měsíčně připlatí stovky korun. Průměrná sazba hypoték na začátku června stoupla na 5,3%. Podle ekonomů jde oproti minulému měsíci o další zdražení úvěrů na bydlení. Modelová splátka hypotéky na 3,5 milionu korun vzrostla od března o více než 800 korun měsíčně. Vyšší sazby tak dál komplikují dostupnost vlastního bydlení pro řadu domácností. Vláda chce opět řešit financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Tématem bude plánovaný převod financování obou institucí z koncesionářských poplatků na stát. Ředitelé ČT Hynek Chudárek i Českého rozhlasu René Zavoral se změnou dlouhodobě nesouhlasí. Obávají se hlavně větší závislosti veřejnoprávních médií na politické moci. Čeští fotbalisté před mistrovstvím světa absolvovali mediální povinnosti FIFA. Reprezentanti na základně v Dallasu podstoupili oficiální mediální den. Hráči čekalo focení, natáčení i speciální propagační spoty před startem šampionátu. Fotbalisté během programu předváděli například i své typické oslavy vstřelených gólů. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Už je jasné, kudy povede dlouhoplánované vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem. Projekt se plánuje už desítky let, narážel na odpor dotčených obcí. Nyní se už 12 starostů, vedení kraje a distribuční společnost dohodli a včera podepsali memorandum. Nová trasa je kratší a vyhýbá se poutnímu místu Maleniska u Provodova. Jde o investici přes 400 milionů korun. Stavba by mohla začít kolem roku 2030. Dnes se bude nad východem Moravy po většinu času držet velká oblačnost. Zatím čekejme jen výjimečné přehánky, odpoledne už budou četnější. Naměříme kolem 25.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná nový den. Kámen.
2: Kámen?
3: Zde.
1: Kámen.
2: Zde.
1: Držu mu.
4: Jak to napadlo.
1: No, začíná nový den?
4: Tak jo.
2: Ach, jo.
1: To bylo začíná noc přeci, že jo?
2: No, tak,
1: no tak u nás začíná nový den. My jsme rádi, že jste si nás naladili. Krásné ráno i vám, kdo jste u rádia. Písničky máme. Black Eyed Peas, Where is the Love? Tím začínáme. Hezké ráno.

0: Where is the love? Na Hit Radio Black Eyed Peas 6.06 a já se ptám, where is to teplo? Na dnešek slibovali, nebo na dnešní noc slibovali tropickou noc přes 20 stupňů, tak si říkám, kde to je, protože ráno mi teplo mě ukazovalo 16. Tak jak to vypadalo u vás, co?
1: Já jsem upřímně vůbec nějakou teplotu v místnosti nebo venku nevnímala, protože já jsem celý den toho měla tolik, že když jsem se pak konečně v 10:30 zastavila a mohla si sednout, tak to byla bomba.
0: No tak počkej, tak to já jsem teda vnímal hodně, protože včera večer člověk jenom seděl a mrkal a já jsem byl úplně orosený. Co u Davidu?
2: Bylo vedro, no. Taky jsem si včera říkal, že byla takový první tropický večer.
0: A bylo to takový, takový upatlaný prostě.
2: Nepříjemný.
0: Člověk se musel opláknout, aby pak mohl jít vůbec do postele. No, takže by mě zajímalo, kde je teda těch 20 stupňů teďka aktuálně. Protože meteorologové to slibovali, tak pojďme na to přijít. Tak můžeme na to přijít v minutě šampionů, jo. Tak pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo a kolik je právě teď u vás stupňů, to číslo. Kam to napsat, znáte?
1: 777-937-777. My pak budeme mít 60 sekund na všechny zprávy od vás. Uslyšíte se tady u nás v rádiu, tak šup.
0: Tak nám napište a doufáme, že najdeme to místo, kde byla ta tropická noc, kde je aktuálně přes 20 stupňů. Teď další muzika. Něco na úterní ránko, tohle je parádní Miles Smith. Nice to meet you. Tak jdeme na to, hezký ránko.

0: Miles Smith, Nice to meet you, tak hledali jsme a našli jsme. Ptali jsme se, jestli u vás bylo více jak 20 stupňů, případně kolik je u vás aktuálně a jak se vám na dnešek spalo. Začíná minuta šampionů teď.
1: Wendy Písek, spalo se dobře a aktuálně mají 17,5 stupně.
0: Honza Broumov, vyspal se všelijak, je u nich 17,5.
1: Simča Beroun, 19,5 stupně, bohužel má tento týden noční.
0: Eva Ledeč nad Sázovou, nespalo se, bylo hrozné vedro, teď je 16.
1: Lenka Bílý potok pod Smrkem, ráno v 5 hodin bylo 20 stupňů.
0: A to je ončo. Milena Nové město nad Metují, v 10:30 upadla do komatu a vzbudila se před budíkem v 5 ráno. Aktuálně mají 19,9 stupňů.
1: Eva Ostrava, 13 stupňů.
0: Martin Lukavec u Fulneku 9.
1: Tomáš Třinec, 15 stupňů.
0: Wendy Husinec u Prachatici, 23 stupňů, bylo horko v noci.
1: Andy Praha 9, spalo se hůře a mají teď 18 stupňů.
0: Zdeněk Kamenice, už ve službě a Holešovice, 21,5 stupně. No tak někde teda ta noc tropická byla a dopadlo to. U nás tady, odkud vysíláme, Praha hlásí 18 stupňů. A hlásíme taky další hity, One Direction, 6 hodin. 12 minut. S vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme krásné

0: Plamen na Hit Rádiu, 6 hodin 18 minut, posloucháte Snídaní šampionů. Česko hostilo hokejový šampionát 2 roky zpátky, rok 2024, to jsme brali zlato. No a už víme, kdy u nás bude další mistrovství. Údajně by to mělo být v roce 2031, to prozradil jeden slovinský funkcionář. Slováci v roce 2029. Tak si říkám, kolik nám vlastně bude za těch 5 let v roce 2031? Kolik nám bude? Počkej, já si mám u sebe.
1: Těžký počítat.
0: No tak jako dojdu si ve 40 na pivko klobásku a se dát dobrý hokej, no.
2: Takhle, ono to není za tak dlouho, jak by se mohlo zdát, že jo? Člověk si řekne 2030, pane bože, ale ono to je vlastně za 5 let, 2031, že jo?
0: 31, to je masakr. To by bude 30, Jasmin?
1: No, trošku přidej,
0: Davide,
1: ale dobře.
0: To by bude taky skoro 40, já budu 40, no.
2: No hlavně důležitý je, že kapitánu Romanu Červenkovi bude v té době 45 let a hádám, ještě furt bude hrát.
0: Mladej kluk. A na druhou stranu taky už konečně víme, co odpovídat na tu trapnou otázku z pracovních pohovorů. A kde se vidíte za 5 let? No normálně, v Outu aréně na hokej, ne?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: První probuzení na moři?
19: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Boršic směrem na Zlechov u nájezdu na silnici 1/50 havarovalo nákladní auto, silnice je uzavřená a na dálnici D1 na 250. kilometru směrem na Vyškov pozor na kusy pneumatiky na vozovce.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: goodbye. Na Hit Rádiu posloucháte Snídaní šampionů přesně o 6:30.
1: Ranní update.
0: A ten je Davidu.
2: Apple na vývojářské konferenci představuje výrazně vylepšenou Siri. Firma oznámila modernizaci své hlasové asistentky, která nově dostane pokročilé funkce umělé inteligence. Vylepšená verze Siri AI má lépe porozumět hlasovým pokynům a pracovat s obsahem přímo na obrazovce. Českým turistkám hrozí pokuta za koupání v chráněném Tatranském plese. Dvě české turistky se koupaly nahé v jednom z chráněných horských jezer ve Vysokých Tatrách, kde je koupání přísně zakázáno. Na případ upozornili správci Národního parku, kteří zveřejnili i video jejich chování.
0: Video kde?
2: Vítěz Eurojackpotu už má na účtu miliardovou výhru. Sázející, který koncem května vyhrál rekordních 2,9 miliardy korun, už peníze obdržel. Po srážce 15% daně mu na účet dorazilo zhruba 2,5 miliardy. Podle sázkové společnosti Allwin Česko může s výhrou nakládat postupně nebo jednorázově. A to je přesně ta otázka, co mám na vás, no. I naše posluchače. Jestli kdybyste vyhráli takovýhle obří peníze, jestli byste si nechali je poslat rovnou všechny na účet, chci to všechno rozdířit hned, a nebo byste si dali takovou nějakou, jakoby, nějaký splátkový kalendář třeba po 5-10 milionech.
0: Tak dám přednost Jasmin.
3: Já bych chtěla splátkový kalendář.
0: Fakt? Já bych to vybral v 500 a narval bych to do sklepa. No ale takhle, já jsem si představil spíš jinou věc. Všichni známe ten skvělý pocit, když nám na telefonu pípne notifikace, příchozí platba.
4: No jo.
0: Jo. Si představ, jak to vypadalo u toho borce. Jo. Vyšlo se mu to house numero vůbec na display do té notifikace.
2: Scrollovat.
0: Hodně nul, no. Tak závidíme a přejeme. Bellbook and Candle Rescue Me 6:32 na Hit Rádiu. Krásné ránko.

0: Hit Radio, 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno.
1: Dneska ráno mě úplně rozhodila jedna informace a věřím, že nebudu jediná, koho rozhodí.
0: Já jsem si říkal, že jsi nějaká nesvážený si ve své kůži.
2: Jsi divná, ne?
0: Já to říct nechtěl, ale tak, co tam máš?
1: No tak, věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA. Jakože když se řekne geneticky příbuznej, tak si představíme psa, opici nějakou a tak. Mimochodem teda se psem sdílíme asi 84% DNA s kočkou.
0: Počkej, zpátky k těm banánům.
1: Ne, tam se dostaneme. S kočkou přes 90 a se šimpanzem skoro 99, což jako všechno dává smysl, ale
0: jasně.
1: Pak je ten banán.
0: Tak ten banán, no tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnilej kousek zbyl.
2: Slabej,
0: že jo, no, ale takže 60% banán, no, tak já nevím, z kolika tě procent si myslíš, z kolika tě procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
2: Posnídala bližního svého.
0: Ježíš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Ne, ale je to hrozný, samozřejmě, abych to dovysvětlila, jo. Tak nejde o to, že jsme z poloviny ovoce, nebo z víc než poloviny, ale prostě máme s rostlinama společný některý základní geny a buněční procesy, protože veškerý život na zemi má společný kořeny.
0: Pane
1: ale jako,
0: bože.
1: Že tam máme zrovna banán.
0: Pane bože.
1: To je perfektní.
0: Pak jsi říkala, že tam jsou teda kočky.
1: 84% je pes, kočka přes 90% a šimpanz 99%.
0: 99%, tak tam to vlastně taky docela chápu.
1: Šimpanz, banán.
0: Šimpanz, banán, taky, ale tak jako 99% s člověkem, no, tak kdyby tam bylo ještě to procento navíc, tak by uměli mluvit, no. Ale oni si prostě řekli, ale mluvit nebudem platit daně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

0: zeď.
1: Tweet, tweet!
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
4: Trénírkárna.cz
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trénírkárna.cz
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu.
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
11: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz
12: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
13: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany. Revize hasicích přístrojů a hydrantů. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem od Ostravy pozor na odstavené nákladní auto. A na trase z Boršic směrem na Zlechov havarovalo nákladní auto, silnice je tam uzavřená.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: něco tanečního na úterní ráno. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. Tohle je Hit Radio 6.51.
1: Jak už jsme vám říkali, tak tenhle týden startuje mistrovství světa ve fotbale. Vy se ho můžete vychutnat na úplně nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 tisíc korun. No a chceme za to jedinou věc. Když půjdete na náš web, registrujete se tam a napíšete nám historku z jakého vašeho stěhování. A v pátek jeden z vás tady ve snídaní šampionů vyhraje tuhle telku za 23 táců.
0: Velká paráda. No tak třeba Martina nám napsala. Stěhovala jsem se s dcerkama před rokem do nového bytu. Při stěhování nám až ke konci přijel pomoci můj švagr. Měla jsem na chodbě pytle na vyhození a zároveň pytle, do kterých jsme dávali důležité věci. Asi ho to už nebavilo a tak spěchal honem, aby už byt byl vyklizený. Pytle odnesl a já večer při přebírání zjistila, že doma mám pytel s odpadky a věcmi na výhoz, ale doklady vysvědčení očko

0: pasy a tak dále, vyhodil do popelnice. Nestěhovali jsme se daleko. V noci s baterkou jsem se přistavila židličku, protože jsem mrňavá, a hledala náš pytel v popelnicích, kde byly naše doklady. Úsměvné bylo, že vedle mě hledal také cosi pán, ale doklady to asi nebyly. Očkem jsme pozorovali, co kdo vytáhne. Já měla štěstí, našla jsem. Televizi máme malinkou a nová do našeho podnájmu by se nám hodila.
1: Tak tvůj, tvůj, tvůj, a pokud si vymyslíte, že máte nějakou lepší stěhovací historku, tak nám ji taky můžete poslat na web a soutěžit.
0: Detaily, podrobnosti na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
4: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nakupovat nemovitosti se vyplácí stále míň. Nevýhodnost investic do nemovitostí určených k bydlení se na jaře prohloubila na nejvyšší úroveň za poslední 2 roky. Na pokles mají vliv vyšší úroky hypoték i rostoucí výnosy státních dluhopisů. Výnosy z nájmů naopak zůstávají téměř beze změny. Nejvyšší zisk z nájemního bydlení nabízí Ústí nad Labem, nejnižší naopak Brno a Praha. Obětí nehody v Bulharsku po nelegálním závodu přibývá, počet mrtvých při páteční nehodě autobusu vzrostl na 4. Podle vyšetřovatelů měli nelegální pouliční závod organizovat 2 Bulhaři s českými řidičskými průkazy. Místní média uvádí, že české doklady si pořídili kvůli snažšímu získání řidičského oprávnění. Případem se dál zabývají bulharské úřady. Polské úřady zabavily rekordní zásilku více než tuny heroinu. Polské celní a bezpečnostní složky ji objevily v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Hodnota zabavených drog byla podle médií odhadnuta na více než 1 miliardu korun. Podle polských médií jde o rekordní zásilku pašovaného heroinu v zemi. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Centrum Uherského Hradiště bude opět svědkem švihlé chůze. Akci pořádá spolek lidí s onkologickým onemocněním. Chtějí se prostě pobavit i při boji s nemocí. Zvou nejen lidi ze Slovácka, ale z celého Zlínského kraje. Rádi by co do počtu účastníků trumfli Brno nebo Olomouc. Přijít můžeme tento čtvrtek v 16 hodin na Masarykovo náměstí v Hradišti. Klidně si můžeme vzít i masky nebo klobouky, není to ale nutné. Úterý přináší na východ Moravy oblačno, dopoledne jenom výjimečné přehánky, odpoledne už se můžou objevovat častěji a přijít může i bouřka. Dnešní maxima budou kolem 25 stupňů.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré ránko.
12: Krásný úterní ráno.
11: 7 hodin, k tomu 2 minutky. My vás tady zdravíme, samozřejmě i vás, kdo jste dorazil až teď. Děkujeme, že posloucháte. Miraj, cesta z města a za chvíli taky nějaké nepříjemné historky.
12: No nepříjemný, který se možná proměnili časem v příjemný.
11: Tak, počkejte na to.
10: Hit Radio Zlín.

0: s Bohem práci ve známém gestu. Tohle jsou Mirai, Cesta z města na Hit Rádiu. 7.06, hezké ránko, posloucháte Snídaní šampionu a já vám musím něco říct. Já normálně letos nosím smůlu.
1: Tak čím tentokrát?
0: Fakt, já když se někde objevím, tak přinesu smůlu. Na každou svatbu, kam letos jedu, tam se stane nějaká pohroma, jo?
1: Doufám, že tě teď poslouchají nějaký tví klienti a ruší hnedka volají, pardon, nepůjde
0: to. Tak, nepůjde, pomlouváme se. Mám příběh ze soboty, já jsem na to úplně včera zapomněl, já jsem vám to chtěl říct včera, tak přináším dneska, jo. Svatba u Karlových Varů, Otovice se to myslím jmenovalo. Tak a teďka měli novomanželé nachystaný champagne shower, jo. Tak, šli jsme, svolali jsme ty lidi.
2: Co to je champagne shower, ještě říkám?
0: Jsou to poskládané sklenice na sobě a ty doleješ vlastně to šampaňský do té jedné nahoře a ono to takhle jako taková pyramida, že to teče dolů.
2: Mm-hmm.
0: Jo. No. Tak ženich natlakoval tu lahev, jo, za nima připravený ohňostroje, nějaký takovýhle věci, natlakoval tu lahev a udělal to. Jo? A letělo to nahoru, ten špunt, a vrátil se zpátky a normálně on trefil tu sklenici, hele, a všechny sklenice rozsekaný, ne? A teďka já jsem si říkal, tak to je asi součástí toho, ne? A on se chytil za hlavu a říká, do prčic, jo. No, a já jsem samozřejmě, nechci se smát, protože je to nepříjemný, že jo? Ale já to nevydržel. Já jsem byl první, protože já jsem stál vedle připravený, že pustím už tu hudbu k tomu. A já jsem normálně vyprsk smíchy, šel jsem za ním a říkám, kamaráde, tohle je vlastně strašně skvělá věc, která se mohla stát, protože na tohle, až budete třeba za 50 let vzpomínat a řeknete si, ale víš, jak jsi tam poslal toho špunta, jak jsi roztřískal ty sklenice. Jo, takže vlastně, tím jsem chtěl říct, tím jsem se chtěl dostat, že vlastně každá nějaká taková špatná věc tu chvíli, kde nejde o život, tak je parádní věc na vyprávění historek, jo.
1: Mě strašně baví, jak si tady Michal strká ty prsty do té pusy a dělá ty zvukový efekty, můžeš dát ještě do třetice.
0: A počkej.
1: Perfektní.
2: Navíc se říká, že střepy přináší štěstí.
0: No, tak i takhle, to tam někdo prones tady tu hlášku a říkal jsem si, tak jako tady bude hodně štěstí. No a tak mě napadlo, že bych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, případně i vás tady ve studiu, jestli máte nějakou historku, že jste si fakt řekli v tu chvíli, ty bláho, tak to je konec světa, to mě mrzí, že se něco rozbilo, ale teď z toho žijete vlastně pořád, jo, že to vyprávíte v té hospodě, že to vyprávíte na těch rodinných sešlostech, jo, že vlastně ta pohroma, já to beru tak, že ta nějaká pohroma, která tě naštve v tu chvíli, tak naopak to beru jako, že se o tom bude jednou dobře bavit.
1: Já asi nemám něco takhle jako fakt dobrýho, ale byla jsem jednou s nějakýma holčinama na takovém focení v krásných dlouhých šatech na takovém mole u jezera. No a já jsem prostě jouda, nějak jsem tam zaškobrtla a schodila jsem samu sebe a všechny ty další holky do vody. Teďka make-up v tahu, vlasy v tahu, šaty v tahu, prostě všechno. Tak jako byli jsme nejdřív trošku naštvaný, respektive oni byli trošku naštvaní na mě, ale pak vlastně jsme se tak strašně smáli a tak rádi na to vzpomínáme, že je to super.
0: Ale když nejde o život, tak jde o nic. Jak se říká.
2: A navíc máš dneska o čem vyprávět.
1: No,
0: přesně.
1: Tak
0: by nás zajímalo, vy, kdo nás posloucháte, vy, kdo jste u rádia, 100% máte nějakou takovou historku. Co bylo v tu konkrétní chvíli? Absolutní katastrofa, ale teď to vyprávíte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku, ideálně, na 777-937-777 přes WhatsApp a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, budeme rádi i za zprávu. Tak hledáme tady ty vaše historky. Pojďte zaspomínat. David Guetta tady svým Stones and I, Gone, Gone, Gone, v 7 hodin 10 minut. Hezké ráno.

0: Just Dance. Lady Gaga. 7.17, ladíte Hit Radio, dobré ránko. Pohromy, ze kterých teď máte super historky k vyprávění. Hledáme ty vaše a našli jsme, přišlo od vás spoustu hlasovek a spoustu zpráv, tak začínáme tou první. Ahoj, nedávno jsem vrtala několik poliček a tou poslední jsem se dovrtala do kabelu elektřiny. Týden jsme nesvítili, ale zase byla večerní romantika. Hezký den, Verča. PS, samozřejmě oprava byla na manželovi a to je přesně ono. To je přesně ono, jaký manžel připomene za těch 20-30 let. Hele, pamatuješ, jak se snažila vyvrtat tu díru na tu poličku, jak jsme nesvítili? To je Vončo.
1: Peťa píše, ahoj rádio, byli jsme se ségrou ještě malé, házeli jsme si doma balonky a rozbili jsme terárium, v kterém bydlel náš králík Lojza. No mysleli jsme si, že dostaneme, co si zasloužíme, tak jsme se to snažili napravit a začali jsme lepítkama lepit to terárium jako pucle. Když nás u toho chytil táta, vyprskl smíchy, chudákovi nic jiného nezbývalo, než koupit klec a my byli strašně bez sebe, co se bude dít a samozřejmě nedělo se nic, ani jsme nedostali, co si zasloužíme. Když si na to dneska vzpomenu, tak jsem celkem ráda, že jsme nerozbili okno, které bylo na druhé straně pokojíčku.
0: Hezky, taky píše David z Brna. Ránko, týme, já byl jednou přes noc před několika lety u jisté dámy přes noc po firmní akci, takže jsem byl plný piva a jídla. Po krásné noci následovalo klasické ráno u nějaké neřesti a následně odchod na toaletu si ulevit. Všechno v pořádku, spokojenost, akorát jsem jí tam ucpal záchod a ona neměla doma zvon, tak jsem zdrhnul rudy až na zadku. Ale pak jsme se ještě párkrát viděli i u mě doma a vše v pořádku, i záchod a upřímně jsme se tomu zasmáli. To píše David z Brna.
1: Ještě tady máme pár hlasovek, jedna je ze zahraničí. Od Kateřiny.
0: Od Kateřiny, už to hledám. Tak tady to máme.
2: Ahojte, no tak moja historka nie je úplne takéhoto rázu, ale ako asi 11-ročná som sa, prosím pekne, tak nejak zahľadila do spolužiaka, ktorému som napísala romantickú básničku, ale samozrejme spolužiak mi neopätoval city, takže to bolo na štýl, že chce byť iba kamarát. No a vlastne aj tento rok na stretávke som tu tam recitovala spolužiakom a máme teda spolu, myslím si, že celkom pekný kamarátsky vzťah s mojou bývalou láskou. Takže asi tak. Pozdravuje Katka.
0: Co říkala? Jste ji rozuměla? Já si dělám legraci. Děkujeme za hlasovku. Tak máme tady ještě hlasovku od Lucie.
3: Ahojky, tady Lucie. Tak my jsme měli svatbu v červenci a samozřejmě, kdo se první opil, byl můj manžel a samozřejmě šel jako první spát, takže já tam se všema těma hostama musela být sama. No a druhý, kdo se pěcům, byl jeho bratr, který nám na zahradě poblil rajčata a aspoň nám teda potom hezky rostly, ale to je takový story, na který nikdo nezapomene, že nám švagr na zahradě po svatbě poblil rajčata a manžel šel jako první spát. Takže a nevěsta byla do 2:30 ráno vzhůru. Takže to je taky výborný zážitek ze svatby. Pa, pa.
0: Mně se líbí, jak se tomu Lucie smála, to je přesně ono, o čem jsem se bavil, jo? Že v tu chvíli si myslím, dokážu se do tebe, Lucie, vžít, že ti úplně do smíchu nebylo, jo? Ten tady prostě úplně nalitej, ten tady prostě v záhonku s rajčatama, jo? Ale teď vzpomínáme na to a máme parádní historku.
1: To byla teď paráda, jak jsem popil do těch rajčat.
0: Dermot Kennedy, Kiss

0: Dermot Kennedy, Kiss Me, 7.24 a už za malou chvíli. Za nějakých 10-12 minut budete soutěžit o další lístky na festák Vysočina Fest. O tom bude rychlá pětka, tak zůstaňte u rádia a pokud chcete vyrazit, máme pro vás další 4 lupeny. Co pro vás máme dál? Je parádní muzika Linkin Park, Breaking the Habit, taky Taylor Swift. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
2: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Kinger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
6: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamaj.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
7: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
8: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
7: Souhlasím.
9: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Boršic směrem na Zlechov havarovalo nákladní auto, silnice je uzavřená. A na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem od Ostravy dejte pozor na odstavené nákladní auto.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: se opakovat, ale asi mi dáte za pravdu, tyhle starý Linkiny miluju. Breaking the Habit, Linkin Park, 7.33, posloucháte Hit Radio, hezké ránko, je tady David a ten pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Finále NBA v New Yorku láká, ale ceny vstupenek berou dech. Madison Square Garden hostí finálové zápasy basketbalové NBA a zájem fanoušků je obrovský. Nejlevnější lístky stojí přes 100 000 korun, ty u hřiště jdou až do milionu. Zápasy Knicks tak patří k nejdražším sportovním událostem v historii ligy. Rusko kvůli Putinovi omezuje kamerový systém v Moskvě. Kreml podle médií zpřísnil práci s kamerami v hlavním městě a část systému odpojil od internetu. Důvodem mají být obavy, že by mohly prozradit pohyby prezidenta Vladimíra Putina. Bill Gates chce rozdat celý svůj majetek během 20 let. Zakladatel Microsoftu oznámil, že v příštích dvou dekádách postupně rozdá své miliardy na charitu. Dlouhodobě patří mezi největší světové filantropy a jeho nadace financuje projekty po celém světě.
0: Takže jaká je hodnota majetku Billa Gates?
2: No zajímavý je, že když jsme se tady před chvílí rozplývali nad tou výhrou v Eurojackpotu 2,5 miliardy, tak vězte, že Bill Gates má 100 miliard a ještě k tomu dolarech.
3: Mě baví, že je to asi teda jediný člověk na světě, co se zbudí s tím, že si řekne, jak utratit pár miliard, abych byl chudší.
2: Jako a to skoro nejde.
0: Přesně, sakra, za co dneska utratím 3 miliardy?
2: A zase na druhou stranu dobře, že to dává na dobrou věc a nerozhazuje to za blbosti,
0: to
2: že jo?
0: To je tak. Proti třeba Taylor Swift, že jo? Mimochodem, nejbohatší hudebnice v historii, já jsem tady hledal, já jsem se připravil taky, Davide, abys jako věděl, jo? Její majetek se odhaduje na 47 miliard korun. 47 miliard korun.
3: A proč jsi říkal na rozdíl od Taylor?
0: No tak byl gistráva na charitu a Taylor lítá soukromýma tryskáčema, jen tak jako z plezíru.
2: To se myslím, že byl taky teda.
0: Myslíš?
2: Ne,
0: benzín má na kolene. Pojďme soutěžit, je tu rychlá pětka, máme pro vás další 4 lístky na už 12. 12.
2: Už 12. jo.
0: 12. Jasmin, koliká to je?
3: To je o 12.
0: 12. 12. ručník Vysočina Festu. Napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Prosím vás, je to 12. ručník Vysočina Festu, jo. Hezký ráno.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Tohle je Hit Radio 9 minut po půl osmé a tohle je Rychlá pětka. Rychlá
1: pětka. Co kdybychom vám řekli, že tenhle týden můžete vyhrávat každý den 3 dny hudby úplně zadarmo? Přesně to rozdáváme v Rychlý pětce tady ve Snídaní šampionů. Vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
0: Koho se tam můžete užít? Třeba kapelu Lucie, Miraj, Činasky, zastaví se i divoký Bill, Ben Kristoval, MIG 21 a spousta dalších, a to od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. A s námi ve vysílání už je Romana z Jihlavy. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj Romčo.
0: Ahoj Romčo. Ahoj. Já jsem tě tady vybral náhodně mezi všemi posluchači, co nám psali. Ptal jsem se, odkud si, ty jsi řekla Jihlava, takže to máš opravdu kousek. Tak to tam budete pěšky, ne? Asi s partou.
2: Jo, jo.
0: A chodíte na Vysočina Fest pravidelně?
2: Chodíme.
0: No tak teďka tam budete asi zadáčo. Takže 4 vstupenky s tebou vyměníme za odpověď na 5 otázek.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje slavná česká spisovatelka, autorka knihy Babička?
2: Božena Němcová.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Z jaké asijské země pochází Miraj a jídlo sushi?
2: Z Vietnamu. Čína.
0: Ještě, máme ti šanci na opravu, ještě, je to na jo.
2: Japonec.
0: No, přesně, Japonsko.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje mládě krávy?
2: Tele.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře staví na řekách hráze skladsku a kmenů?
2: Bobr.
0: A pojďme na 5. poslední otázku.
1: O kolikátý ročník Vysočina Festu půjde?
2: O 12.
4: Jsi si jistá?
5: Jak jsi to viděla?
4: 12. to není možný, jo?
2: Poslouchám.
0: 12. ročník Vysočina Festu bude bohatší o tvoji návštěvu a návštěvu tvých dalších 3 přátel. Víš, koho vezmeš? Máte nějakou partu, se kterou tady chodíte pravidelně?
2: Ne, já už jsem jako starší maminka, já to věnuju dětem, dcery půjdou.
1: Ježiš, to je hezký, ale...
0: Hezký. Takže 4 vstupenky, ty jsou tvoje, rozděl to podle svého uvážení a my ti popřejeme hezký úterý.
2: Děkuju, vám gratuluji. Taky,
0: mějte se. Gratuluji.
2: Díky moc.
0: Čau. Ahoj. Tak pokračujeme opět zítra až do konce týdne. Každý den 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Tohle jsou Jeleni, tohle je Hit Radio, Michal, Jasmina, David s vámi. Krásné ráno ve 7:45.
1: Zase děláme ostudu. Výjimečně teda ne my tři, ale jedny český holky v Tatrách. Oni se tam český turistky vykoupali v takovým krásným, chráněným tatranským jezírku. Hrozí jim za to pokuta až 80 000 korun. Ale co mě na tom jako dostává nejvíc, že to je celý úplně zbytečný, jo, protože to video, který oblítává internet, kvůli kterýmu to vlastně dělali, jo, tak má jenom 300 lajků. Takže jeden like, pitomej, je stojí zhruba 260 korun.
0: A co na tom je špatného se vykoupat v jezeře? Je tam zákaz koupání?
1: Je tam za prvý zákaz koupání, je tam citlivý ekosystém, takže ty, když se na sebe dáš všechny ty opalováky, tak tam strašně znečištíš vodu, o tyhle ty věci dáš, jo.
2: Mně se líbí, jak jsi to hnedka přepočítala na kampaň na sociálních sítích. Prostě za jeden like 260 korun, to je moc.
0: Vlastně marketing tady už rozjíždí, no. Nicméně, já si takhle, slovenská stráž přírody to hlášení nejdřív nebrala vážně, že tam jsou nějaký nahatý český holky. Jo. Oni si mysleli, že jde o hrochy, ale pak se chtěli, hele kámo, natoč mi, jak dělám rusalku.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
9: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
10: Já ho už naplánovala.
11: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
9: Prosím, posadíme naše do restaurace
10: a budem řádit.
11: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm.

0: 18 let na hazardní hře.
1: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.

0: Silniční dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Bílovce na Příbor před nájezdem na D1 havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A ve Zlíně ve Štefánikově ulici se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdné s opatrností.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tohle je srdcovka. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, 7.56 na Hit Rádiu, dobré ráno. Schválně pamatujete, jak jste jako malí chtěli být popelářem nebo kosmonautem? Chtěli jste, co vy dva tady? Já chtěl být popelářem.
1: Taky popelář.
2: Čoče, je co to ty? Divný, ale taky mě to jednou napadlo v dětství.
0: Fakt? Že jsi chtěla být popelářkou. No tak, kdo chtěl být kosmonautem, tak český pilot Aleš Svoboda tohle všechno právě oficiálně rozsekl. V roce 2027, to je za rok, se posadí do rakety od SpaceX a poletí na ISS. Co je zajímavý, tak porazil 22 000 lidí, aby si tenhle dětský sen odškrtnul. Takže tomu se to splnilo a já mu to závidím.
2: No to rozhodně, tak tenhle sen měla spoustu lidí, no, a on je ten vyvolený.
0: No nicméně, on je to taky ten prototyp člověka, vedle kterého si připadáš jako ty dýt, jako že nic neumíš, jo, protože on je elitní stíhač na Gripenech, má doktorát z letectví, jazyku umí několik a teďka se ještě bude řídit loď, učit řídit loď od SpaceX, jo.
1: Třeba neumí moderovat.
2: No to počkejte na vlogísky určitě z lodi, že jo. To bude.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
6: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Dobréobaly.cz, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zákaz sociálních sítí dětem do 15 let podporuje většina rodičů. Průzkum pro organizaci UNICEF ukazuje, že asi 80% z nich s omezením souhlasí. Podle dat jsou pro zákaz častěji matky a rodiny, které už řešily psychické problémy u dětí. Samotné děti s omezením většinou souhlasí, ale spíš pro mladší ročníky než pro sebe. Odborníci upozorňují na vliv sociálních sítí na duševní zdraví. Část expertů volá po rychlé regulaci. První Čech se má podívat na ISS, let plánuje Aleš Svoboda. Český armádní pilot by měl v druhé polovině příštího roku letět na mezinárodní vesmírnou stanici. Do vesmíru poletí lodí Dragon společnosti SpaceX amerického miliardáře Ilona Muska. Stráví tam zhruba 2 týdny. Jeho zařazení ještě musí definitivně schválit mezinárodní výbor. Zdrogovaný muž v Brně mával zbraní, šlo ale o maketu pistole. Na zastávce hromadné dopravy vyděsil lidi člověk, který manipuloval s pistolí a podle svědků i mířil na kolem jdoucí. Policie ho zadržela poté, co nastoupil do tramvaje a odjel. Zásah proběhl přímo ve voze. Ukázalo se, že se jednalo o airsoftovou repliku ostré zbraně. Test navíc ukázal, že muž byl pod vlivem drog. Policie varuje, že i maketa zbraně může vyvolat vážný zásah a být přestupkem. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Už je jasné, kudy povede dlouho plánované vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem. Projekt se plánuje už desítky let. Narážel na odpor dotčených obcí. Nyní se už 12 starostů, vedení kraje a distribuční společnost dohodli a včera podepsali memorandum. Nová trasa je kratší a vyhýbá se poutnímu místu Maleniska u Provodova. Jde o investici přes 400 milionů korun. Stavba by mohla začít kolem roku 2030. Dnes se bude na východě Moravy po většinu času držet velká oblačnost. Zatím čekejme jen výjimečné přehánky, odpoledne už budou četnější. Naměříme kolem 25.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, dobrý ráno.
2: Krásný úterý vám všem.
14: Snídaně šampionů.
0: 8:02 si dáváte Hit Radio a to nám dělá obrovskou radost. Vítáme vás tady, krásné ráno. Za chvíli vyrazíme na holčičí nakupování. Tak na to počkejte, teď muzika Carl Rae Jepsen, Call Me Maybe, hezké ráno.
14: Hit Radio.

0: se dalo považovat za holčičí song, ale není tomu tak. Asi 2 roky zpátky na semaforech borec vedle mě tohle v autě puštěný úplně na plný kule a užíval si to.
1: Říká borec, myslí sebe.
2: Jste si notovali.
0: Call me maybe. Hezké ráno, zítra rádia v 8.05. Jak říkáš, Davide?
1: Rodiče, nebo sourozenci klidně jako já, možná znáte ty chvilky, kdy se dojímáte nad tím, jak ty děti rostou, jak objevují pořád nové věci a tak. Moje ségra bude mít v pátek 10. narozky, jo, jsme o 17 let od sebe. A já jsem si řekla, že si dáme nějaký pořádný nákupy první, že ji vezmu do obchoďáku, takže jsme včera vyrazili. A bylo to hrozně hezký, jak se tam poprvé jako promenádovala s těma štendrama, s těma šatičkama a tak. Šli jsme pro všechno, co chce.
0: Co je štendr?
1: No, dáváš na to ty ramínka pak.
0: Aha. Jo,
1: visí to na tom, ale s ramínkama se všema prostě se tam promenádovala a šli jsme pro to, co chce i pro to, co potřebuje, protože my jsme jeli MHDčkem a ona říká, já asi potřebuju deodorant, já asi smrdím, že první deodorant, tak říkám, no tak to ano.
0: Dobrá sebereflexe, škoda, že to pak jako s věkem mizí tady to.
2: Já hádám, že jste šli pro všechno, co potřebuje a nakoupili jste i spoustu věcí, které nepotřebuje. Jako
0: a že nakoupila spoustu věcí ty pro sebe, já si myslím.
1: Ne, tentokrát se mi podařilo, aby teda ne. Nicméně, když se přemístíme do toho obchoďáku, tak opravdu ta byla v 7. nebi, bylo to fakt hezký, jak se tam předváděla. Bohužel se pak předváděla i v MHDčku, kdy na všechny, jak dneska děti dělají, takový to 6-7. Tak na všechny tam jela 6-7. Ještě oni to oplatili, smál se třeba celý vagón tramvaje, metra, prostě všichni to tam dělali, takže bylo to vtipný, ale teda já jsem hořela v pekle v tu chvíli v hlavě.
0: Já jsem rád, že už je chvíli po 8, že teďka už jsou děti pravděpodobně ve škole, protože to, jak jsi, když jsi řekla 6-7, tak si myslím, že by spustila v celé republice absolutní lavinu, jako v autech, jo, s rodiči děti, no tak šílenost, no. Takže malá princezna byla včera v 7. nebi.
1: Ano, předváděla se tam a mě by zajímalo, jak se třeba předvádějí, jakým stylem vaše děti, protože ona pak chodila ještě doma v tom a chtěla slyšet, jaký to sluší a tak.
0: Ty ho předvádí, no my jsme včera jsme byli na procházce s mojí 3letou dcerou a ona má teďka v oblibě, ona má takovýho plávem, to je plišák, ale je v něm jakoby balónek nafukovací, něco, já nevím, jak to funguje, to. No. A ona si to, je to prostě kulatý a ona si to strká takhle pod tričko a teďka jsme šli a nevím, mohlo to mít třeba 3-4 kilometry ta procházka, ne? Potkávali jsme lidi a všichni na ní koukali a ona chodila takhle pyšná s tím bříškem, říkám, nebude sourozenec, ale nezkoušuj to na mě takhle, jako jo. Takže to je její aktivita, ona teďka ráda dělá, že má miminko v bříšku. Co vy, co David?
2: Já nemám dítě v bříšku, ani stafilo asi nemám.
0: Cože nemáš dítě ani bříško? Hele, jediný, kdo má bříško tady ve studiu, jsem já, jo. Pozor na to.
1: Tak co u vás doma, jak se aktuálně předvádějí vaše děti, co u vás frčí, jak se fintějí, cokoliv, co dělají?
0: Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, na WhatsApp budeme moc rádi, 777-937-777, případně, jak to znáte, klasicky, zprávou. Teď Meduza, Bad Memories, hezké ráno.

0: čtvrt na devět, Ed Sheeran, Hit Radio a vy hezké ráno.
1: Vyprávila jsem, jak jsem včera s desetiletou ségrou podnikla takový první holčičí nákupy, blíží se jí narosky, tak jsme šli něco pokoupit a užít si den. No a taky, jak všude třeba řvala 6-7 a zajímalo mě, jak se teďka předvádějí vaše děti, co všechno třeba vyvádějí, zkrátka jakou fázi teďka mají.
0: Píše třeba Jana, ahoj, moje 4letá dcerka vzala 15leté dceři holení a oholila si obě obočí. Nevíme, kde to viděla, ani proč. Prý neví. Tohle mi připomíná, to udělal můj hodně dobrý kamarád na základce v 9. třídě. Chtěl si vyholit jenom jedno obočí a říkal si, že lepší bude, když si vyholí obě. A představ si, to bylo v létě, jo? A samozřejmě on to měl pod tím neopálený, takže on svítil takhle do dálky, jo, tím obočím.
1: Počkej, ale obočí dorůstá strašně dlouho, to je teda bylo...
0: Takhle, dorůstalo mu to strašně dlouho.
1: Terka píše, krásný den všem, dcerka si včera vymyslela spaní ve stanu na zahradě, tak jsme vše připravili a že prý tam bude spát sama. Za hodinu už mě poprosila, zda tam můžu dát spaní s ní a nakonec jsme v 10 šli spát domů do postele, ale hlavně, že všem kamarádům, se kterýma si volala, stihla říct, že bude spát sama ve stanu, to je klasika.
0: Mě zajímalo, jestli se pak k tomu přiznala, jestli pak tam dodala to B, myslím si, že určitě ne,
1: určitě
0: já bych
1: ne.
0: To neudělal, hele, já jsem prostě takhle, i kdybych tam nespal a byl bych ten největší strašpitel, tak bych se v životě nepřiznal, že se tato aktivita nestala. Máme tady taky hlasovku od Sandry.
2: Čtvrtá dcera chodí do pokoje mojí 19-letý dceři, takže sestře. Vždycky se tam zmaluje, vezme si make-up, ale ona přesně od malička ví, že make-up kam patří prostě stíny, rtěnka, takže fakt prostě vždycky tomu dá pořádně zabrat a přijde dolů za náma do obyváku. Říkám, mami, já jsem se ale vůbec nemalovala. Říkám, Kačí, proč lžeš? A ona, nemám, já jsem vůbec nebyla u Kristýnky, já jsem se vůbec nemalovala. A je zmalovaná prostě od zhora až dolů.
1: To je nejlepší, jak ty děti lžou i třeba s jezením něčeho, že jo? Máš celou pusu od čokolády, ale ne nic, já jsem se nic nedala.
0: A mě by zajímalo, my jsme se tady úplně nepřiznali tak mezi sebou. Já jsem měla si něco takového, když vzpomeneš na svá holčičí léta. Není to tak dávno, tak by ti mohlo něco napadnout, ne? To byla lichotka mimochodem.
1: Jo. Hele, tak taky, jako určitě jsem mamce kradla šminky, takovýhle věci. Jako asi bych si vzpomněla na hodně věcí.
0: Mám se přiznat, já jsem taky si od mamky půjčoval malovátka.
1: Jo, fakt.
0: Mně se to líbilo, tak to dělal jsem to zkusil, no. Ale nějak mě to nepoznamenalo, nebo aspoň myslím, co dej.
1: Kdyby jsme to měli detektor lži, tak už pípá.
3: Hele, já jsem kdysi, to už je teda hodně dávno, měl hrozně úzký límec u trika.
0: Jasně.
3: Tak jsem se takhle prostříhal skoro až do půlky břicha, no. Tak to je...
0: Jakože z nudy, jo?
3: Ne, jako aby jsem tak nějak demonstrativně mamce ukázal, že prostě tady mě to táhlo u krku, tak jsem se to prostě rozstříhal.
0: Ne, ty jsi chtěl ukázat tvoji krásnou hruď, jo, to bylo jasný. Děkujeme za vaše zprávy, Huntrix Golden na Hit Radio, chvíli po čtvrt na devět. Hezké ránko.

0: Za parťáka na úterní ráno jste si vybrali Hit Radio, to jsme moc rádi, 8.21. No a spousta z vás nás má s sebou na cestách, za volantem, ať už v autě, v kamionu, v autobuse, v čemkoliv, co se dá řídit. No a jak to aktuálně vypadá na cestách, přidáme za chvíli. Bude aktuální doprava. A taky zvládneme další skvělý hity, tohle vás bude bavit, Imagine Dragons. A taky poetika, mám pocit, že tě ztrácím. To všechno za moment, tady na Hit Radio, hezký ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
9: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
10: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkready.com a sociálních sítích. Barum Checkready Zlín!
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
19: Eurojackpot.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Mezi Kostelcem na Hané a Smržicemi brzdí provoz nehoda, projíždí se Kyvadlově a na trase z Bílovce na Příbor před nájezdem na dálnici D1 havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením.
19: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
20: Křupni Vest a zažen stres.
21: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím. 8.32, Poetika, Hit Radio, hezké ráno a David s jeho ranním updatem.
1: Ranní update.
2: Divadelní škola musela zrušit muzikál kvůli obsazení. Škola v Anglii připravovala muzikál Dreamgirls, ale těsně před premiérou přišla o licenci. Agentura, která práva vlastní, uvedla, že obsazení neodpovídalo původnímu příběhu, bylo tam málo černošek. Představení tak bylo zrušeno i přesto, že už se na něj prodávaly vstupenky. Apple na vývojářské konferenci představuje výrazně vylepšenou Siri. Firma oznámila modernizaci své hlasové asistentky, která nově dostane pokročilé funkce umělé inteligence. Vylepšená verze Siri AI má lépe porozumět hlasovým pokynům a pracovat s obsahem přímo na obrazovce.
0: Já jsem si včera stáhnul vývojářskou verzi nového iOS, já jsem ten magor, co se to netka nainstaluje, a zjistil jsem, že Siri v Evropské unii má zatím smůlu, takže zatím nic.
2: Tak díky za doplnění, pojďme dál.
0: Tak, není záč. Tak.
2: Dobrá zpráva přišla z Ostravy. Mladý lemur z tamní zoo, který minulý týden utekl, byl po několika dnech vypátrán v jedné ze zahrad poblíž areálu. Zvíře si tam klidně pochutnávalo na třešních.
0: Tak jestli byli skvašený, tak to chápu.
3: Lemur, jo. Král Jelimán.
0: Jelimán, přesně. Tak když máš hlad, nejsi to ty. Když máš hlad, nejsi to ty, když jsi lemur, jo. Pojďme rád, anglicko-jirský duo Moloko, Sing It Back, miluju, tohle je parádní balearský house pro vás na Hit Radio v 8.33, tak hezký ráno.

0: Tohle jsou hity. Na Hit Rádiu Shawn Mendes, 3-2 Better, 8:39, Michal, Jasmin, David, to jsme mi tři krásné ránko, vám přejeme.
1: Pokud máte doma školáka, tak asi znáte takový to, že on odejde třeba po škole odpoledne ven s kámošema a vy si říkáte, tyjo, tak snad je v pohodě, tak mám mu zavolat, nemám mu zavolat, pak mu zavoláte, on vám nebere telefon, tak si říkáte, ježiš, co dělá, jste jako ustaraný. Tak pro vás, ustaraný, něco máme. Dětský hodinky Garmin Bounce 2, který mají GPSku, nemají internet ani hry a jsou to prostě jenom poctivý, chytrý hodinky s tím nejdůležitějším.
0: A to GPSka. Abyste měli to vaše dítko pod kontrolou. Jak tyhle parádní hodinky získat, tak na našem webu na hitradio.cz nám napište hit, který vám vždycky zlepší náladu, přidejte k němu nějaký vzkaz. No a když potom svůj song o víkendu uslyšíte ve vysílání a do 10 minut se dovoláte na 800 937 937, tak tyhle parádní hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 můžete vyhrát. No a třeba tam někdo z vás napíše tenhle song. Damiano David, Born with a Broken Heart. To k vám letí za malou chvíli, to si myslím, že nás potěší všechny. Tak připomínám, hit, který se vyplatí, hit, který vám může pomoct vyhrát tyhle parádní hodinky, napište na web hitradio.cz a moc držíme palce.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: levnězcziny.cz.
1: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Pořád jste tady.
11: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampioni.

0: 8.51, naladíte Hit Radio, krásné ráno.
1: Ještě, že máme ty Číňany. Právě oni možná vyřešili jeden z největších technologických problémů. My tady řešíme častokrát, že po 2 letech vám přestane fungovat telefon, nevydrží, nabitý ani do večera, já sama si ho nabíjím xkrát denně. V noci si ho nabíjím, přijdu sem, je naplno, odcházím z rádia, je vybitej, takže si ho nabíjím už i v rádiu. Jo. Nicméně vědci v Číně představili baterii, která má údajně vydržet až 300 let. A 300 přitom, let. Přitom prakticky bez ztráty výkonu, protože má fungovat na vodní bázi, takže my bychom byli ekologický a ještě by to vydrželo 300 let.
0: 300 let, no já teda zazpomínám pár let zpátky, že tady byly ty Nokia 51, 10, 31, 10, to se nabilo, tam byly 4 čárky, pokud si dobře pamatuju, a vydrželo to třeba týden, jo. A nechci teda být zlej jazyk, ale myslím si, že už tady máme chytrý telefony docela dlouho a oni pořád vydrží jako den, jo. Tak kde je chyba, kde je ta chyba, ale jako 300 let, počkej, takže to by měli další jako generace vlastně ten stejný telefon, jako vlastně. Že jo, kdyby to vydrželo nabitý, akorát by to teda neodemkli.
1: To je fakt vlastně, k čemu by to bylo, pokud budou nový telefony s jinýma baterkama, tak vlastně jako...
0: No ale hodilo by se to, tak jako co všechno nabíjíme, co nás všechno tak jako trápí, tak já nevím, ovladač na televizi, tam musí dát baterky, kamera, foťák.
1: Váhu, dávala jsem teďka do váhy baterky.
0: Váhu, noťas, no. Telefon, hodinky, já vlastně myšlím o tom přemýšlím, já jsem normálně zásuvkovej otrok. Takže, hele Číňani, go, tohle potřebujeme, baterky tyhle, ty se nám budou hodit.

0: Lidi zlatí. 8.57, tohle je poslední song další společné snídaně šampionů tady na Hit Radio.
1: Zítra se tu zase sejdeme, doufejme, společně od 6 do 9, tak buďte u toho.
0: Vy se taky opatrujte, ať máte úspěšný úterý, no a zítra.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: My tady budeme od 6, tak budeme rádi, když se za námi zastavíte.
1: Mějte se nádherně a ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravný servis na východě Moravy, Julia Cacek už je s vámi, prajem vám krásný útorok a mierime rovno na silnici 437 u obce Jablunka. Tu mi totiž hlásite nehodu dvoch aut, našťastie je to bez zranení, na mieste polícia a upozornenie je zhruba do 10. hodiny. Požiar vozidla ste nahlásili v Zašovej, na mieste sú hasiči aj policajti, rovnako upozornenie do 10. Ináč nič ďalšieho nehlásite, nič nevidím, jazdite opatrne. No a čo sa deje na cestách, píšte alebo posielajte hlas na náš WhatsApp 601 13 13 05.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: On air.
10: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se od března zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Fakulta humanitních studií Zlínské univerzity Tomáše Bati odeslala na Ukrajinu 60 počítačů a 87 monitorů. Fakulta techniku darovala školám Zakarpatské oblasti. Převoz a distribuci použité, ale plně funkční techniky zajišťuje spolek Přátelé Podkarpatské Rusy, který se podpoře regionu dlouhodobě věnuje. Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Cenu narkotik odhadli na více než 1,2 miliardy korun. Podle polské televize šlo o rekordní zásilku. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou, ve třech setech. V dalším kole ji čeká Kanaďanka Boková.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
3: Teploty sa držia na krásnych 22 stupňoch a dnešné maxima, pozor, tak tie skoro už budú ťahať aj na 30. 27, to je to, čo tu vidím. Sice budeme mať zatiahnutejší deň, sem tam nám vykúkne slnko a čo sa týka dažďových preháňok, tak tie tu vidím až niekedy k večeru, až zhruba okolo tej 8 hodiny, aspoň zatiaľ to tak vypadá. Ale viete, ako to je s počasím, to je hodne premenlivé. Tak uvidíme.
4: Hit Radio Zlín.
3: V centre mesta u obchodného domu stojí obrovský Vulpes God. Viem, že keď sa tam objavil, tak väčšina z nás bola zmetená. O čo ide, moji zlatí? Tak na to sa spoločne pozrieme v tejto hodine. Je tu s vami Julie, Hit Radio Zlín. Moc sa na vás teším. Pekne to spoločne rozbehneme aj so skvelou muzikou. Vohnouti z vás českých bohémů Of Monsters and Men alebo Disturb hneď na začiatok. Tak poďme na to.

0: Love Tonight, tak uvidíme, ako to dneska dopadne. Nechám to v celku na vás, ak budete chcieť mať ale večernú lásku. Sa už okolo toho motám, tak som len chcela povedať, že skvelé hity vám budeme hrať po 19. hodine v našom Hit Radio Classic. Tak to určite laďte. No, a teraz trošičku z iného súdku, pretože ak máte radi vôňu benzínu, reu motorov a ten pocit, keď vám pri prejazde motorky naskočí husia koža, zbystrite pozornosť. Už o pár dní sa totiž do Brna vráti jedna z najočakávanejších športových udalostí roka. Na Masarykov okruh zamierí MotoGP a spolu s ním aj najväčšie hviezdy svetového motocyklového športu. Takže či už fandíte Markovi Markézovi alebo českému jazdcovi Filipovi Salačovi, atmosféra tu bude opäť stať za to. Ešte raz pripomínam, je to 19. do 21. června. Masarykov okruh bude hostiť veľkú cenu Českej republiky a vôbec prvýkrát v histórii sa preteky uskutočnia ešte pred letnými prázdninami. Takže je sa rozhodne na čo tešiť. Nechýbajte u toho!
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
11: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů, prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tak ruku na srdce teraz, kto všetko ste si to spievali, lebo ja som si to tu išla celú túto skladbu, už to viem úplne naspamäť ešte, aby nie, hitovička, hitovečka. Naozaj luxusná, ktorú sme si dali aj na Hitradio Zlín. Mimochodom, dúfam, že sledujete aj naše Instagramové siete, Instagram Hitradio Zlín, pretože práve z ranní show našej zosnídanie šampiónu Jasmin spieva úplne nádherne a práve nedávno zaspievala aj song od Krištofov Obchodník s deštem. Máme to tam pridané, tak si to zčeknite, podporte Jasmin a dajte follow aj nám na Hitradio Zlín, pretože neuveríte, čo sa včera stalo. Neviem, či už ste to video videli, každopádne Pavlovi sa stal dosť vážny úraz. Nebojte sa, odpolední show dneska bude. Každopádne, stalo sa to pri natáčení Rilska, môžete vidieť, čo sa Pavlovi stalo a môžete vidieť hlavne aj dosť autentickú reakciu kolegyne Šárky. A skrátka, také klasické kolegiálne, naša odpolední show Pavela Šárka. Tak na to mrknite, nájdete to na Instagrame Hitradio Zlín alebo aj na našich facebookových stránkach.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.

0: a zeď. Tweet, tweet!
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš na Sencor.cz.
7: Sencor.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio Zlín.

0: ukončujeme tú 9. hodinu a vrháme sa ďalej. Najlepší dopravný servis na východe Moravy, už to pre vás kontrolujem na diaľnici D55, si dávajte pozor, konkrétne teda nájezd na D55 od Zlína. Je tam na vozovke, sú tam nejaké balíky rozhádzané, bráňa tam trošičku v premávke, buďte opatrní, keď teda pôjdete na miesto, už mierí aj polícia a malo by to byť každou chvíľkou už úplne odstranené a mali by ste prechádzať bez problémov. Na ulici Dlouhej v Zlíne ste nám hlásili nehodu nákladiaku a trolejbusu, našťastie bez ranení, na mieste polícia a takisto tu mám upozornenie zhruba do 10. minúty po 10. hodine, to znamená každou chvíľkou by to takisto malo byť tiež úplne v poriadku. Nič ďalšieho tu nevidím, jazdite opatrne, no a čo sa deje na cestách, tak to nám píšte alebo posielajte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Dobreobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobreobaly.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkum agentury Stemmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v květnu klesla na 4%. Bez práce bylo na konci měsíce 15 380 lidí, o 300 méně než v dubnu. Úřad práce pak evidoval 3900 volných pracovních míst. Česká obchodní inspekce pokračuje v pravidelných kontrolách. V prvním čtvrtletí letošního roku se zaměřila na bazary a zastavárny. Jaké bylo zjištění, říká mluvčí úřadu František Kotrba.
9: Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce realizovala celkem 66 kontrol a porušení právních předpisů jsme zjistili ve 30 z nich, to představuje více než 45% z provedených kontrol.
8: Právní moci nabylo 25 pokut. Dnes se sejde pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel ČT Chudárek a šéf rozhlasu Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí.
10: Firma Okno v Želchovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Teploty sa nám držia na 22-23 stupňoch a pôjde to ešte vyššie dneska, aby sme sa mali doťahovať až na 27. Bude síce zatiahnutejší deň, slnko vykúkne iba sem tam, ale zapršať by malo až k večeru.
6: Hit Radio Zlín.
0: Ako si vyhrať lístky na Karpaty Fest či do Archeoskanzenu Modrá, tak to všetko vám prezradím v tejto hodine. Je sa na čo tešiť. Hit Radio. No a ešte ste nám písali, môžem poprosiť o nejaký super rýchly song pre všetkých zamestnancov pána Hrabce. Kuchyň a jedáleň, píše Michal. Myši, jasné, že môžeš. A ja dúfam, že vám to všetkým splním. Zdravím a posielam hneď na

0: Normálne, ak teraz robíte práve teraz niečo, tak ako zastavte sa, prestaňte robiť, normálne si sadnite, pretože vy mi neuveríte, akého vzácného hostia. Ja teraz mám v štúdiu Hydrádia Zlín, odpadnete z toho. Ahoj.
1: Ahoj, normálne vždycky lidi bývají jako, že tyjo, to bude nejaký muzikant a on je
0: no
1: ten
0: však si...
1: Jo, a jo, vlastne, ja som vlastne
0: zabudol, že má kapelu know-how, nevadí. No Filip Bartek, naše slniečko zlaté, moje, kde si bol celý rok? Ale kde ty si bol?
1: Ja
0: ale poď, povedaj sa.
1: Ja som mám pořád v plánu se trochu flákat.
0: Je to
1: ale,
0: tak.
1: Ale jdu sem natáčiť reklamu.
0: No tak pozrite sa, aký biznis on si tu robí, hej. Ale ja som chcela podať hlavne dôležitú vec. Kto by to náhodou nevedel, tak Filip dlhé roky robil moderátora u nás na Hydrádiu Zlín, keby si to náhodou niekto teraz ako naladil a zabudol by za ten rok, tak ako pripomínam, spolu sme boli v rannej show, že samozrejme sme vysiali, potom si mal dopoledne. No a konečne sa dostávam k tomu, že ty sa k nám vraciaš, takže zase sa s tebou budeme ako...
1: Takže už je to pravda?
0: Teraz už je to oficiálne, teraz už z toho nemôžeš.
1: Mal bych sa podívať na tie rozpisy vysílání tým pádem.
0: Mal by si sa pozrieť, no takže tešíme sa na teba, ako si pripravený vrátiť sa do tohto rádiového okruhu rodinného.
1: Musím říct popravde, že včera jsem tak jako přemýšlel nad tím, jakože vlastně jako co se změní nebo nezmění pro mě. A dneska ráno jsme si byli s manželkou zaběhat a říkal jsem si, tyjo, teď už bych nestihl vysílání. A víš, že už začínám nad tím jako uvažovat, že vlastně jako...
0: Že budeš muset stávat skoro, abyste si stihli zaběhat.
1: Přesně tak. Přesně tak. Víš, že už začínám jako plánovat ty dny vlastně a teď už bych vysílal.
0: To je krásné. Tak my se na teba moc těšíme. Jsme rádi, že se jako vrátíš. Jak by si
1: postupnými
0: chceli...
1: krůčky.
0: Áno. Ty ma tak ako ukludňuješ, že? Aj seba. Áno. Všetci sa ukludníme, takže tešíme sa každopádne na Filipka. Fili, ja ti ďakujem. A tak budeme sa počuť.
1: Ja sa taky teším, pretože rádio je rodina a vy ste moja rodina. Oh.
0: Vy všetci poslucháči, naši zlatí, ste naša rodina.
1: Ja som myslel jenom ten.
0: Tak to sme radi, že sa vraciaš. No každopádne, my sme všetci jedna veľká rodina a vy spoločne s nami, pretože bez vás, milí poslucháči, my by sme sa na rádio mohli iba hrať. No, takže tak, čaute.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
3: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LScouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LScouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Je, tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
16: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
18: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
19: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
23: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Chcel som povedať, že hneď ako som položila telefón, ale vlastne to nedáva zmysel. Hneď ako som vypla mikrofón, tak sa mi tu rozzvonil telefón. To je to, čo som chcela povedať. A na telefóne bola Miška. Haló, haló, koho mám na linke?
1: Pýtane Miša.
0: Ahoj Miška, ty by si chcela do Archeoskanzenu Modrá?
1: Áno.
0: A už si tam niekedy bola?
1: Byla, ale už to si dlho.
0: Už je to dávno, už je to ďaleko. Koho by si zobrala so sebou do Archeoskanzenu Modrá?
1: Manžela a dcerku.
0: Je, yeah, tak by ste si urobili krásny výlet.
1: Áno, šťastne tak.
0: No tak gratulujem, je to tvoje, Miška.
1: Ďakujem. Super.
0: Úplne paradička. Tak gratulujem moc a maj sa krásne, ahoj.
1: Taký, ahoj.
0: Mišku moc pozdravujem, ešte raz veľká gratulácia, už si to tam s celou rodinkou a ak by ste do Archeoskanzenu Modrá chceli vyraziť aj vy, tak nie je problém, celý tento týždeň dopoledne súťažíme o rodinné vstupné na toto nádherné miesto.
2: Trenírkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
8: Já ho už naplánovala.
9: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
7: Prostě posadíme naše do restaurace
8: a budem řádit.
9: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
12: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
13: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
12: Souhlasím.
14: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
15: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
17: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
18: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
19: Hit Radio Zlín.
4: zlepši si

0: Najlepší dopravný servis na východe Moravy. Opatrení buďte na ulici Moravskej v Kroměříži. Hlásite nám nehodu dodávky s autom. Bohužiaľ je to aj so zranením. Na mieste je záchranka. Upozornenie zhruba až do 11:30. No, opatrení buďte aj v obci Seninka, kde ste hlásili prekážku na vozovke. Výmol u kanálu na kraji vozovky. Miesto je tam označené výstražným trojuholníkom. Keby sa čokoľvek zmenilo, tak nám určite dajte vedieť. Buď nám píšte, alebo volajte na našu WhatsAppovú linku 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Dobréobaly.cz, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Do Česka dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Se zdržením musí počítat řidiči na tahu mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. Kvůli přestavbě křižovatky v Zašové, tady je od tohoto týdne omezení a kyvadlový provoz, dopravu řídí semafory. Omezení skončí do 15. srpna. Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních 2,9 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně či najednou, je to pouze na jeho uvážení. Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku Kanaďanky Bokové.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Aktuálne teploty sa držia na 24 stupňoch, na Mlácovej už aj vykúkáva slniečko, dnešný deň bude ale skôr taký zatiahnutejší a to slnko iba občas. Teploty maximálne na 27 stupňov. No a čo sa týka dažďových preháňok, tak tie by mali doraziť až k večeru.
8: Hit Radio Zlín.
0: Ako si vyhrať plnú nádrž, to znamená 2000 korún na každý deň, ktoré tu pre vás máme, tak na to sa spoločne pozrieme.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty,

0: skupiny Red Hot Chili Peppers Scar Tissue na Hit Radio Zlín. Dokážete si predstaviť situáciu, že by ste sa mali postaviť pred plné hľadisko divákov? Stať tam na pódiu úplne sám, úplne bez hudby. Skrátka len vy, mikrofón a pár minút na to, aby ste zaujali desiatky ľudí. Tak presne toto sa dnes bude diať v Zlíne. Nebojte, nie vám, vy budete diváci, ale na pódiu bude stať niekto iný. Slam Poetry nechýba totiž ani v Zlíne. Dneska od 7. v Zelenáčovej šope sa tak máte na čo tešiť, takže ak ste nemali plán na večer, možno aj toto je práve tip pre vás. No a už za malú chvíľu takisto aj tip na skvelú muziku Pitbull a Christina Aguilera, alebo Shakira a jej Zoo. Mimochodom, titulná skladba k Zootropolis 2, ak milujete animáky a nevideli ste to, tak toto vrele doporučujem.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz. Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce, pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: No a so skladbou Alibi od Ellie Hendersona Rady Mendel sa ja s vami pre dnešok lúčim. Dúfam, že ste si to užili. Budem sa na vás tešiť zase zajtra. Po 9. hodine tu budem. Pripomínam, že si stále u nás môžete vyhrať lístky na Karpaty Fest. Stačí len mrknúť na hydradiozlin.cz. Takisto, že si u nás môžete vyhrať plnú nádrž, keď nám budete dávať vedieť a budete naši parťáci na cestách, ako to tam vypadá, na náš WhatsApp 601 13 13 05. No a takisto pripomínam ešte aj ďalšiu skvelú vec. Dneska po 15. hodine do odpolední show dorazia hneď dvaja chalani z Fairplay Zlín. Musím teda povedať, že to bude Tomáš Černý a takisto aj skvelý šéf kuchár Jaroslav Hanousek, tak sa máte na čo tešiť. Pavel so Šárkou ich poriadne vyspovedajú. Ja sa teda pre dnešok lúčim, majte sa krásne a nechávam tu po sebe skvelú muziku. Škvor alebo Lady Gaga a mnohí ďalší. Tak čau.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
9: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499.

0: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Moravské ulici v Kroměříži havaroval náklaďák. Na místě probíhá vyšetřování nehody. V Senince u výjezdu směr Valašská Polanka je překážka na vozovce, která je označena. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
4: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: U zpráv přeje Lucie Daňková. Do Česka míří ochlazení a intenzivní déšť. Zítra k nám dorazí studená fronta, která přinese nejen přehánky, ale také citelné ochlazení. Hlavně na východě může pak v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek a deštivo zůstane pak i v dalších dnech. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Řešit budou evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. I když se české domácnosti učí fixovat si ceny energií, řada lidí nechává své účty za zemní plyn a elektřinu pořád plynout. S tímto přístupem ale zbytečně přeplácí. Navíc je vhodné pravidelně zvažovat změnu dodavatele, jak říká Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
1: Změnou dodavatele ušetříte vesměs vždy, protože ten dodavatel, ke kterému přecházíte, tak má tu povinnost vás informovat. A pokud by to neudělal, tak rychle od něj pryč. A kolik vlastně vy budete pro to následující období, které typicky je právě s fixovanou cenou, a tak ušetříte oproti dodavateli stávajícímu.
0: Podle expertů ceny energií s ohledem na krizi na Blízkém východě klesat tak rychle nebudou. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na Valašsku byla dokončena další cyklostezka. Nová trasa pro cyklisty i chodce vznikla podél krajské silnice mezi obcemi Horní a Prostřední Bečva a navazuje tak na stávající síť cyklotras v jednom z nejnavštěvovanějších území Beskyd. Slavnostní otevření cyklostezky se uskuteční v pátek 12. června.
3: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
2: Obloha ve Zlínském kraji se začíná postupně zatahovat a k večeru by mělo i zapršet. Teploměry ukazují okolo 26 stupňů Celsia.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
5: Je to tady 12 hodin 2 minuty, přeju pohodové poledne, dneska máme úterý, co se nemění, tak je to, že teď je doba oběda a zároveň, že opět uslyšíte hity, ve kterých se vlastně společně vrátíme třeba do doby, kdy jsme jako děti nosili doma punčocháče a ve škole cvičky. 80. a 90. léta. Jako první srdcovkou vybírám takovou příjemnou kytarovku z 90. let, konkrétně z roku 96 a je to podle mě vyloženě jako ideální hit do tohohle lehce deštivého počasí. Srdcovka číslo 1 právě

0: Beautiful Soul a Rotterdam na Hit Radio. Co na to říkáte? Líbí? Tak snad vám udělala radost. Já jsem dlouho přemýšlel, jakou srdcovkou to dneska otevřeme, když je venku tak, jak je. Tak snad se podařilo. Rok 1996. Beautiful Soul.
1: Největší hity. Největší srdcovky.
0: První srdcovku máme za námi, je 12 hodin 6 minut a pojďme dneska vzpomínat zase na naše dětství a dneska mě zajímá, na co nebo na koho jste si jako děti nejraději a nejčastěji hráli. Kromě teda samozřejmě policajtu a zloděje, to je něco, co přetrvává asi do dneška. Já si zkusím tipnout, schválně, jestli to trefí. Na Indiány a kovboje. Je to tak? Trefil jsem to? Z velké většiny věřím, že ano. Vinnetou a Old Shatterhand. Páni, to prostě byly mega hrdinové naší doby. A tak vybíráme další srdcovku. A než si ji dáme, tak pište na WhatsApp 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Rádia, nebo klidně posílejte hlasovky, ty vaše vzpomínky, vaše hry, na koho nebo na jaké hrdiny jste si jako děti hráli a proč. A jestli máte třeba i nějakou příhodu zrovna s těma indiánama a kovbojema, myslím si, že takovýchhle příhod budeme mít i z tábora všichni opravdu hodně. Možná i nějaká ta rákoska na zadek, když potom rodiče našli svý děti, jak jsou někde k nějakému kůlu připoutaný a málem i skalpovaný, protože prostě byli naši zajatci. Tak to tenkrát bylo. No a když tedy Vinnetou a Old Shatterhand, tak vyrazíme společně na Colorado, na zlatou žílu, o který doma řekneme všem. Srdcovka číslo 2, ať to trošičku rozhýbeme. Kabát Colorado ve 12 hodin 7 minut. Takhle zní Hit Radio, tohle je naše srdcovka.

0: Michael Sembello, rok 1983. A na této písni se pozná, jestli patříte do staré školy, a nebo jestli jste takzvaný novověk.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Stará škola si totiž připomněla film Flashdance a my trošku mladší ročníky, tak pod touto písní pouze vidíme prcičky, americkou svatbu a Stiflera na tanečním parketě, který to tam neskutečně roztáčí. A to je přesně ten rozdíl těch generací. Každopádně tak i tak je tohle legendární píseň a ať už máte spojenou s jakýmkoliv filmem, tak věřím, že je to vaše srdcovka. Michael Sembello, Maniac ve 12 hodin 14 minut tady u nás na Hitrádiu. Ptal jsem se vás, na co jste si jako děti hráli. Na Stiflera to asi nebude. Možná, že na nějaké maškarní jste mohli vyrazit jako hlavní herečka z Flashdance, ale na koho jsme si hráli venku za domem, tak na to mi odpovídáte na WhatsApp 777-937-777. A mám tady zprávu od Michala, který píše, já jsem jako malej miloval tři mušketýry, takže jsem si vyrobil dřevěný meč. Babička mi pomohla ušít takový ten jejich typický modrý plášť s bílým křížem a hrál jsem si na mušketýra. To se mi úplně podařilo zapomenout. Díky moc, že jste mi připomněli tuhle dávno zapomenutou vzpomínku tímto tématem. Moc děkuju, zdraví Michal. Rádo se stalo, Míšo, není zač. Další zpráva, ahoj Jirko, tak já jako dítě puberťák jsem milovala Xenu, takže já jsem venku byla prostě jasně princezna bojovnice. Xena, princezna bojovnice, tak na tom jsme taky vyrůstali všichni. Pamatujete si na ten její takový ten válečný křik? Takhle to znělo, schválně, jestli byste to dali dohromady. To mi neříkejte, že to neudělali na počítači. No, tak jo, taková byla Xena. No, a na koho jste si hráli vy? S tím si můžete pochlubit na WhatsAppu na čísle 777-937-777. Xena je z roku 1995 a další srdcovka je z roku 1996, tedy z doby, kdy se u nás Xena v televizi vysílala. Je to italská skupina Alex Party, je to Eurodance a věřím, že vás to bude bavit. Čtvrtá srdcovka.

0: Tuhle píseň já někud znám, tu jsem slyšel v nějakém filmu, nebo slyšela, tak si říkáte naprosto správně. Je to cover verze z roku 2002 z filmu Láska s výstrahou. Sandra Bullock a kdo byl ten druhý? Hugh Grant tam hrál, jasně. Není to úplně tak moc populární film, má na ČSFD 59%, což je podstatně míň, než má tato píseň v hudebních žebříčcích. Srdcovky Hit Rádia. Byla to pátá srdcovka na Hit Rádiu pro dnešní upršený den a pojďme ještě jednou na vaše vzpomínky. Na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 píšete, na koho nebo na co jste si hráli, když jste byli jako malí. Tak mám tady zprávu třeba na Indiány, na Partizány, na Četníky a Četnice. Za domem v parku jsme si mezi stromky udělali bunkr. Nebo ve stromě jsme panenkám udělali stromový domečky s nábytečkem. Nábytečkem, to je hezký. Kamarádky táta dělal tenkrát na Barandově a přinesl nám miniatury nábytku. Bylo to ještě před rokem 1989. Děkuju za tuhle hezkou vzpomínku. Je jich tady strašně moc, ale vybírám ještě tady jednu, to je docela jako zásadní. To mě dost jako překvapilo. A píše se to, na základce si u nás kluci hráli na fučíka. Když se to provalilo, tak dostali trojku schování. Ono to spočívalo v tom, že jeden se zvolil jako fučík, všichni ostatní ho honili, když ho chytili, tak ho položili na lavici a sešitem z matiky mu setli hlavu. No, asi jsme nebyli dobří pionýři, protože fučík byl pověšen. Zdraví, Lenka. Děkuju, taky zajímavá hra teda, výborná. Skvělý. Díky moc za tyhle vaše vzpomínky. Pojďme ještě jednou zavzpomínat, tentokrát už ne na vaše dětství, ale na vaši oblíbenou hudbu, na vaši srdcovku. Na 777-937-777 mi napište, jakou píseň máte nejradši. Pokud si nemůžete vzpomenout, klidně přes ten WhatsApp můžete poslat, nevím, odkaz na YouTube, cokoliv. Já to tady najdu a já vám to strašně moc rád zahraju. Už za chvíli jako srdcovku na přání na Hit Rádiu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
3: jasně.
2: Pak je ten banán.
3: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
4: Slabej,
3: že jo, no, ale takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
4: Posnídala bližního svého.
3: Ježiš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
6: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
7: Já ho už naplánovala.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
6: Prosím, posadíme naše do restaurace.
7: A budem řádit.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
18: Senkor.
19: A
13: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
20: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
21: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
22: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
23: I cesta sem autem jsme přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
22: Souhlasím.
24: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
25: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 30 minut, nejvyšší čas dát si srdcovku na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Na WhatsApp 777-937-777 píšete všechny vaše přání a tužby, jakou hudbu byste dneska chtěli slyšet. Díky moc za všechny ty tipy. Několikrát se mi tady dnes objevila Nirvana, což je jako skvělý. Takže Nirvánu si dáme určitě. Vybírám pochopitelně asi hit number one, hit číslo jedna, Smells Like Teen Spirit, o který se napsala mimo jiné Leona, taky Tomáš a shodou okolností taky Jitka. Smells Like Teen Spirit. Ten název je jako skvělý, protože jedna zpěvačka napsala Cobainovi na zeď. Kurt Smells Like Teen Spirit. Tenkrát narážela na to, že voní jako tehdejší deodorant, který se jmenoval Teen Spirit. On ale bohužel vůbec netušil, o co jde, a myslel si, že to je o něm. Tak

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu ve 12 hodin 45 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: V úterý v poledne posloucháte Hit Rádio, s vámi Jirka Pelnář a také naše srdcovky, které pro dnešní den už končí. Doufám, že vás bavili, že se vám to líbilo. Kdybyste měli jakýkoliv nápad na srdcovku, tak klidně můžete psát buď na WhatsApp na číslo 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne, když vás něco napadne, můžete mi to hodit třeba i soukromě do zprávy na Instagram Jirka Pelnář a já to připravím na další následující den. Snad. Mám tady zprávu, kterou píše Lucka, že nestihla hned tu první srdcovku, jak se to jmenovalo, že by si to strašně ráda pustila znova. Tak ta úplně první, která dneska zazněla, nás vyloženě naladila do pohody, tak jmenuje se ta píseň Rotterdam. Rotterdam, jo? Jako to město. Rotterdam. Víc si pamatovat asi, Luci, nemusíš, ani vy, pokud byste chtěli hledat, takhle to 100% najdete. Jinak schovená Beautiful South, ale Rotterdam vám stačí. Tak tohle byla srdcovka s číslem 1. Sám jsem zvědav, jakou srdcovkou to otevřeme zítra ve 12 hodin, tady na Hit Rádiu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům v Tuchořicích na Lounsku za 8 999 900. Rodinný dům ve Vitčicích na Prostějovsku za 2 499 000. Penzion ve Františkových Lázních za 29 999 999. Zahrada v Drnholci na Břeclavsku za 990 000. A rodinný dům v obci Bašť Právýchod za 14 490 000 Kč.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Hudební festival s Koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký Žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
9: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
10: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: hodin 8 a 50 minut je tady závěr úterního poledne, za chviličku nejnovější zprávy a taky informace o nových plánech našeho státu, který plánuje nová centra duševního zdraví. Podrobnosti za chvilku.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Jasenické ulici ve Vsetíně havaroval autobus s autem. Stále probíhá rekonstrukce náměstí ve Frištáku a proto tady počítejte s objízdnými trasami. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Šupni Vest a zažeň stres.
4: Vestzlin.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeji Cyrenková. Stát plánuje nová centra duševního zdraví. Jejich vznik ale brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. V současnosti je jich 40 pro dospělé a 7 pro děti a mladistvé. Do 2 let se má ale počet zvýšit na 75. Doplňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
15: Centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tyto lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se běžný život za pomoci týmu Centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
14: Podle ministra zdravotnictví bude zajištěno i další financování center z evropských fondů, které je platí dosud. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firm Agrofertu k vrácení podpory. Rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Firmy ale peníze vracet nechtějí. Zhruba 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Nastínil to průzkum agentury Stemmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Modernizace sportovního areálu Trávníky v Otrokovicích pokračuje. Aktuálně se pracuje na výstavbě nového sociálního zázemí, které přinese větší komfort pro sportovce i návštěvníky. Projekt vyjde na více než 2,5 milionu korun. Hotovo by mělo být v průběhu tohoto léta.
16: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Středeční obloha bude zatažená a taky hodně zaprší. Teploty klesnou. Naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia. Zafouká slabý vítr.
17: Hit Radio.
18: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, přeju pohodový propršený den. Zase takhle, pokud i na vás neprší, tak je to dobrá zpráva, protože aspoň víte, že jste v suchu a v teple. Bohužel, ta druhá stránka od té mince je, že to je v práci, ale nedá se nic dělat. Alespoň jsme takhle všichni spolu. Já tady pro vás mám připraveny další skvělý hity. Bude Damiano David, Fort Minor, začínáme taky s Katy Perry. A pozor, zásadní informace je ta, že sny se opravdu plní. A to dokonce, i když sníte mimo realitu naší zeměkoule. Pokud jste chtěli být jako malý třeba kosmonautem, pořád se to může splnit. Máme dalšího Čecha, který poletí do vesmíru, podrobnosti řeknu za chvilku.
18: Hit Radio Zlín.

Damiano David s hitem Next Summer ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio a schválně, otázka teď na vás, jo? Víte, kolik bylo Čechů ve vesmíru? Dáte dohromady všechna jejich jména? Pojďme na to, pojďme to vyzkoušet. Asi první jméno, to je úplně jasný, že jo? Pamatujeme ze školy. Vladimír Remek, samozřejmě. Co další? Napadá vás někdo? Ne? Nikdo? To je v pohodě, to není žádná ostuda. Nemusíte taky vědět všechno. Ale v tomhle případě vlastně všechno víte, protože už nikdo další není. Opravdu z Čechů, v tomto případě tedy za Československo, byl ve vesmíru pouze Vladimír Remek. A dámy a pánové, malí bubny, tohle se změní. Češi totiž přepíšou vesmírnou historii, protože pilot Aleš Svoboda porazil 22 000 kandidátů a příští rok se posadí do rakety od SpaceX a poletí na ISS. Neuvěřitelný. Frajer, který si prostě tenhle ten dětský sen odškrtnul. Nebo odškrtne. Mimochodem, je to elitní stíhač na Gripenech, má doktorát z letectví, mluví několika jazyky, no a teď se teda ještě naučí pilotovat loď od SpaceX. Masakr! Gratuluju, člověk si tak jako říká, co ty lidi všichni kolem umí. Já tady mám problém, když mám strčit USBčko tady do díry, tak na poprvé se mi to nikdy nepodaří. A frajer, tak zvládá tohle všechno. No, gratulujeme. Jsme samozřejmě na něj pyšní a můžeme si zapamatovat jméno číslo 2, Aleš Svoboda. To se bude pamatovat hezky, máme olympionika Aleše Valentu a pak Svobodovo zlatý gól, tak to spojíme dohromady. Gratulujem!

0: Kateřina Marie Tichá, byt 66. Jestli jste dobře poslouchali ten text, tak je to vlastně taková jako velká zpověď a romantika, která mimo jiné v noci budila i sousedy. Píseň ze života. Jestli je to přímo píseň z vlastní zkušenosti ze života Kateřiny Marie Tiché, tak i na to se jí můžeme zeptat příští týden, protože přesně za týden v úterý odpoledne mezi 12. a 15. tak bude Kateřina Marie Tichá hostem tady ve studiu Hitrádia. Budeme si povídat samozřejmě o hudbě, ale budeme si povídat také i o charitativních organizacích, protože málo kdo to ví, ale právě Kateřina Marie Tichá tak dělá pro charitu opravdu hodně, tak i to bude velké téma, které se ponese celým rozhovorem. Máte se na co těšit ode dneška přesně za týden. A aby to čekání bylo něco příjemnější a rychlejší, tak si dáme další hity. Za chviličku další srdcovka, W, k tomu ještě navíc Nickelback a nebude chybět ani Huntrix. No a když jsme u těch srdcovek, nezapomeňte, zítra opět v pravé poledne.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
10: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
11: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.
12: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
13: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
14: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu?
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
17: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
18: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
19: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Huntrix ve 13 hodin 8.30 minut a my znovu budeme cestovat v čase jako dneska v poledne v srdcovkách anebo každý večer mezi 18. a 21. hodinou.

velmi oblíbení a my na ně dneska zavzpomínáme. Co jiného taky dělat, když venku takhle prší. Tak si tohle pojďte užít, možná, že přesně tohle byla vaše puberta. Teď na Hit Radio, hit Please Don't Go.

0: Kid Leroy a Justin Bieber ve společném duetu Stay. Je 13 hodin, 3 a 40 minut. Vy posloucháte Hit Radio a pokud máte děti, tak teď dobře poslouchejte opravdu, protože jestli máte malé děti, tak se o ně možná velmi často bojíte. A teď žijeme v 21. století a tedy v době, kdy se o bezpečnost našich dětí můžeme postarat o něco víc a možná i lépe, než se mohli naši rodiče postarat kdysi dávno o nás. O víkendu vám na Hit Radio dáváme hodinky Garmin za téměř 7,5 tisíce, které v sobě mají GPSku, může se z nich i na ně volat a posílat zprávy. Jsou to speciální chytré hodinky pro děti. Vydrží nabitý až 2 dny. A dokonce, tak nejenom, že teda vy jako rodiče můžete třeba sledovat polohu dítěte v reálném čase, ale součástí těch hodinek je i funkce asistance pro situaci, kdy se dítě ocitne v nesnázích. Kromě toho, tak protože je to i ideální pro malí školáky, tak jsou to hodinky, které je potom můžou trošku taky motivovat k pohybu, jo, protože i ke sportu, protože jsou zaměřený na trénink, jízda na kole, chůze, plavání a tak dále, měřím to hodnoty a vlastně je to tak trošku jako motivuje dál. Tyhle hodinky můžete získat, když budete o víkendu poslouchat Hit Radio. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz, kde je takový formulář, kam napíšete, jaký hity vás baví a proč. A pokud ten váš hit o víkendu dopoledne uslyšíte a u toho i konkrétně ten váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia. Podrobnosti si v klidu přečtěte na webu hitradio.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuznej, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
3: jasně.
2: Pak je ten banán.
3: Tak ten banán, no tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
4: Slavej,
3: že jo, no, ale takže 60% banán. Kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak fakt? Já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
4: Posnídala bližního svého.
3: Ježiš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
7: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
6: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
8: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Odpolední hodiny. V Česku už téměř všude prší, dávejte na sebe pozor, obzvlášť na silnicích. A jak se teď kde jezdí, tak to vám řekneme v naší aktuální dopravě.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Havlíčkovo nábřeží ve Zlíně je z důvodu havárie potrubí uzavřeno. Částečně je neprůjezdná i hlavní cesta v Kašavě, kde se pracuje na opravě vozovky. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Dobré obaly.cz, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká mimo jiných také s občany. Česko vyrábí více mléka, než spotřebuje. Míra soběstačnosti loni dosáhla 138%. U jiných mléčných výrobků ale stále spoléháme na dovoz. Jakých produktů se to týká, popíše mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
14: Zatímco u jogurtu a ostatních zakysaných výrobků dosahuje soběstačnost zhruba 112%, u sýrů a tvarohů je to jen 85%. Nejnižší míra soběstačnosti je u másla, kde domácí výroba pokrývá pouze 53% domácí spotřeby.
13: Vznikla proto strategie pro mléko a mléčné výrobky, která se mimo jiné zaměří na domácí výrobu sýrů a másla. Výherce rekordní částky bezmála 3 miliardy korun, která padla na konci května v Eurojackpotu, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,5 miliardy. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou dle vlastního uvážení. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Výstavba nového vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem dostala po mnoha letech jednání zelenou. Memorandum stvrzující společný postup při přípravě této strategické stavby bylo už podepsáno. Nově navržená trasa bude dlouhá 25 kilometrů a vyhne se poutnímu místu Malenisko u Provodova.
15: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Zítra očekáváme zataženou oblohu a taky zaprší. K večeru budou srážky četnější a čtvrtek proprší celý. Naměříme 17 stupňů.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 minuty po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Jak říkala Lucie ve zprávách, tak frajer, co vyhrál ty miliardy, tak už je má u sebe na účtu. To je téma, kterému my se dneska budeme věnovat v našem pořadu Pravda nebo Bullshit. A říkám si takhle, už vás někdy někdo poplácel za váš názor po ramenou? Já to udělám. Já vás za něj pochválím, za váš názor a ještě navíc odměním, protože za zprávu na WhatsApp 777-937-777 můžete dneska ode mě dostat i 2 lístky na koncert Evy Farné v Edenu.
16: Hit Radio Zlín.

0: Pink a Nate Ruse na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady další ožehavé téma, které se dnes váže i vlastně k tomu, o čem jsme mluvili před chvíličkou ve zprávách, a to, že výherce, nebo výherkyně, protože samozřejmě nevíme, jestli to je chlap nebo žena, už má 2,5 miliardy na svém účtě. Tak a já jsem našel velmi zajímavý průzkum, který tady mám pro vás připravený.
1: Vědci
0: tvrdí, že 93% lidí, je to obrovské číslo, takhle velké číslo jsme ještě neměli, 93% lidí by o jackpotu neřeklo své rodině, to je širší. A 5% by to dokonce neřeklo ani svému partnerovi. Tak co? Jak byste na tom byli vy? Řekli byste to prostě, já nevím, sourozencům, rodičům, nebo švagrovi, švagroví, nebo byste si to prostě nechali radši pro sebe? Je fakt, že člověk, když asi jako vyhraje takovýhle prachy, tak nejenom, že má najednou spoustu přátel, ale najednou prostě jako ví, že ty lidi ty prachy potřebují okolo taky a že se budou říkat, ježiš, ale tak co si budeš dělat, to jsou prostě 2 miliardy, to je strašně peněz, to by ti stačilo prostě minimálně půlka, tak tu miliardu můžeš mezi nás prostě v ostatní jako tví kamarády a rodinu normálně prostě jako podělit, ne? Rozdát. Jak vy byste zareagovali? 777-937-777, klidně úplně anonymně, tak mi jako můžete psát. Nebo posílat hlasovky. Zkusme přijít na to, jestli tady věci mají pravdu, že 93% lidí by v Česku o jackpotu neřeklo své rodině a 5% ani partnerovi. Pokud je to pravda, tak to znamená, že možná doma máte partnera nebo partnerku, co nějaký jackpot vyhráli, mají ho na účtě, ale vy o tom nemáte ani páru.

0: hodiny jsou hvězdí ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 93% lidí v Česku by neřeklo o jackpotu, že vyhrálo jackpot své širší rodině, a 5% by to dokonce neřeklo ani partnerovi. A tak se vás ptám, jak to vidíte vy? Jak jste na tom vy? Nechali byste si to pro sebe, nebo komu byste to řekli a komu byste to neřekli? 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp, jsem do studia Hit Rádia. Mám tady i spoustu hlasovek, tak dáme třeba hned první z nich.
2: Krásné odpoledne. Mně se jednou stalo, že jsem vyhrála takovou nemoc malou částku.
0: Ale?
2: A musím říct, že jsem to nikomu neřekla. Až po hodně dlouhý době, nebyly to statisíce, ale byla to hezká částka, bylo to prostě ocasky a neřekla jsem to nikomu.
0: Mhm.
2: A kdybych vyhrála tu částku teďka, ty miliardy, tak vám upřímně řeknu, že by mě z toho asi křáplo. Nevím, asi upřímně bych to ani nechtěla, protože žádný takhle velký peníze nikomu velký štěstí nepřineslo. A myslím si, že je to pravda. Krásné odpoledne.
0: Děkuji za hlasovku, máme tedy další zprávu. Ahoj, já bych jim to teda všem řekla. Jelikož jsem zachránce zvířat a odebrala jsem stovky psů z rodiny, tak mě nemají rádi. Takže potom by chtěli být nejlepší rodinou, ale setřeli by. Peníze by putovaly mým synům a pro zvířata. Zdraví, Markéta. Další zpráva, tak já bych to vydržela neříct jenom do doby, kdybych si chtěla koupit nové auto. To nevím, jak bych vysvětlovala, kde jsem na to vzala. Další hlasovky můžete klidně dál volat na 777-937-777, máme to další.
3: Ahoj Jirko, čau posluchači. No, tak jako vyhrát 2,5 miliardy, tak jako bez pardonu, zbalím kufry, nikomu ani slovo a už by mě tady nikdy nikdo neviděl.
0: Díky Koudy za zprávu, naprosto tomu rozumím, úplně to chápu. Tak jak jste na tom vy? Řekli byste to svým partnerům a partnerkám alespoň? Dejte vědět, 777-937-777.

0: Inna zitem hot ve 14:23.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a dneska tak máme téma, že 93% lidí by neřeklo o víře jackpotu své rodině a 5% by to nakonec utajilo i před svým partnerem. Co vy na to? WhatsApp Hit Radio 777-937-777 je plný zpráv. Například tady mám SMS-ku: ahojky, myslím, že bych to nemusela říkat, když by mi na zahradu mířila obří jachta. Jasně, chápu. Nejbližší rodině, manžel, sestra, otec, bych to samozřejmě řekla, píše Bára. Rodina je o důvěře, o tom, že se nemusíte přetvařovat a můžete před nimi být takový, jací skutečně jste. Pokud to tak někdo nemá, pak nemá zdravé rodinné vztahy. Navíc, k čemu by mi ty peníze byly, kdybych s nimi nemohla udělat radost těm, kteří jsou mi nejbližší a které mám ráda. Páni, myslím, Barčo, že jestli to takhle u vás doma, tak vy ten jackpot už jste jako vyhrála, jo? Protože tady mě pobavila ta pasáž, kde nemá zdravé rodinné vztahy. Neznám. Neznám asi nikoho kolem, kdo by měl zdravé rodinné vztahy. Co dál? 777-937-777. Tady, ahojky, koupila bych si letenky a vlastně, co letenky? Letadlo s pilotem a šup pryč někam na svůj ostrov. Chápu. A ještě Martina. Ahoj Jirko, já bych to asi neřekla ani partnerovi. On občas vidí vzdušné zámky a zlaté kliky, taky hodinky s vodotryskem, takže jak by penízky rychle přišly, tak by asi i odešly. Hezký den, Martina. No tak ať to počítám. Jak to počítám, vypadá to, že v tomhle případě...
1: Vědci.
0: Asi opravdu mají pravdu. Mají pravdu, akorát se možná sekli s těma 5%, protože zřejmě ještě o něco málo větší procento z nás by to neřeklo ani svýmu partnerovi. Martino, za tu poslední SMSku já děkuju, za tu ti posílám 2 lístky na koncert Evy Farné na úterý. Eva Farna bude mít tenhle víkend v sobotu, v neděli a potom v úterý 3 koncerty v Enedu. Je to historicky první solová zpěvačka, která dokázala vyprodat Eden a my tě tam takhle dostaneme. No a jsem zvědavý, jestli o této výhře řekneš doma svému partnerovi, anebo tam půjdeš sama, nebo s někým jiným. To už necháme na tobě. Každopádně děkuju moc, zítra je středa, zítra nebude pravda nebo bullshit, zítra nás čeká naše ruleta dvojsmyslů a zároveň zítra za ruletu tady pro vás budu mít 2 lístky na koncert Evy Farné.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz. MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
9: Já ho už naplánovala.
10: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s 10 zajímavých atrakcí.
8: Prosím, posadíme naše do restaurace.
9: A budem řádit.
10: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
11: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
16: CZ.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
20: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
21: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů, prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
22: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
23: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
24: Senkor.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Little Party Never Killed Nobody. Posloucháte Hit Radio. Tohle je taky slušná party. V úterý odpoledne, kdo to umí, že jo? 14 hodin 38 minut. Za chviličku si dáme Evu Farnou s hitem Boží mlejny Melou, což je samozřejmě už taková malá příprava na její víkendové koncerty v Edenu. Sobota, neděle a potom ještě navíc třetí v úterý. Gratuluju ještě jednou Martině, která získala od nás od Hit Rádia dneska lístky na koncert. Zítra je pro vás budu mít zase mezi 14 a 15 hodinou. To mám já. Co pro vás má odpolední show, která bude začínat už za chvíli ve 3 hodiny odpoledne? Nejenom dneska, ale celé 3 týdny v kuse, každé odpoledne můžete získat plnou nádrž zdarma, když budete poslouchat odpolední show. Podrobnosti i na webu hitradio.cz.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Po hrozně dlouhé době pojedete na benzínku natankovat plnou nádrž a nebude vás to nejenže vůbec štvát, ale budete happy jak dva grepy.
3: Přesně, normálně úsměv od ucha k uchu, protože budete tankovat za naše prachy.
2: Úplně nejjednodušší a nejkrásnější věta, co kdo může říct. My vám moc rádi dáme plnou nádrž už dneska odpoledne.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s Pavlem a Šárkou od 15 do 18.

0: Rožím, Lejny, Melou a já už to mám taky spočítaný, bude 3:15. Jirka Pelnář se s váma pro dnešek loučí, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Doufám, že až půjdete z práce, že jste si dneska nezapomněli vzít deštník jako asi jako 90% mých kolegů tady v práci. Kdyby náhodou ano, chybama se člověk učí, zítra se ho vemte, i zítra bude pršet. Zítra ráno snídaně šampionů, samozřejmě já se na vás budu těšit potom ve 12 hodin v pravé poledne. No a za chviličku od 3, jak už před chviličkou jsem sliboval, dorazí taky naše odpolední show. Tak se smějte a zítra ahoj!
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 123456. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online, LS Scouting, s námi můžete počítat, ls.c.cz.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.

0: hádaj.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a mám tady hlášeno od Marťase v obci Seninka, opatrně směrem na Vsetín. Máme výmoulu kanálu na kraji vozovky, místo je označené výstražným trojúhelníkem, ale smrdí to průserem, takže tady velmi opatrně. No a kdyby cokoliv, tak hlásit 601 13 13 05 na náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Ve Zlíně nás čeká výrazná změna na silnicích. Město upraví jízdní pruhy u několika křižovatek. Práce jsou naplánované na léto. Nejvýraznější změna nás čeká u tržiště. Nově nebudeme moct pod kongresovým centrem odbočit doleva na Otrokovice. Díky tomu se zvýší kapacita dopravy směrem na svahy a nebude se ucpávat křižovatka nad tím. U divadla zase vznikne další odbočovací pruh k tržišti a Otrokovicím. Platy v Česku výrazně vzrostly. Za první čtvrtletí se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila o 8%. Polepšila se většina odvětví. Podrobnosti pro nás má Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
12: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stouply reálné mzdy o 20% a v administrativních a podporných činnostech o 17%, pracovníkům v energetice meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnovala.
11: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje 50 282 korun. Stále ale platí, že většina zaměstnanců bere méně. V Česku se nejvíc prodávají knihy pro dospívající a také romány pro ženy. V posledních letech se navíc jejich obliba zvyšuje i vlivem komunit čtenářů propojených na sociálních sítích. Naopak teď trošku klesá zájem o thrillery, přesto dál patří mezi silné žánry a velký zájem je stále i o knihy o seberozvoji. Uznáme finálovou desítku zlaté hokejky. Podle očekávání v užším výběru nejlepších hokejistů uplynulé sezóny nechybí osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Do závěrečného kola postoupilo 9 hráčů působících v NHL a s nimi hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
4: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
9: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
11: Buď bude pršet, nebo nebude.
0: Děkuji.
9: Hit Radio Zlín.
0: A já slibuju, že tady odpolední show dneska s Pavlem Sadkem, Šárkou Holubcovou už ve všem ostatním budeme velmi přesní a sebejistí, jo, ve všech informacích, co to budeme předávat. Za chvilku nás například opojí svoji návštěvu taky dva sympatiáci z Fairplay Zlín. Já jsem si teda, pardon, myslel, že to je festival, ale není.
11: A ani žádná hra tu není.
0: Ani žádná hra.
11: Možná hra trochu s vařením.

0: 9 minut po 15. Ladíte Hit Radio z Dýna odpolední show. No a my jsme tady konkrétně ne ve dvou, ale v pěti. Protože za námi ve čtyřech. Došel za námi jednatel a majitel Tomáš Černý a šéf kuchař Jaroslav Hanousek, oba z Fair Play z Dýna. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, všechny zdravím.
0: Tak, prosím vás, musíme si ujasnit. Já úplně první informaci, co jsem dostal, že dojde někdo z Fairplay a před týdnem, tak jsem říkal, ten festival už dávno nefunguje. Co to je za změnu? A ten festival ale býval váš, vy jste ho dřív pořádali, že?
1: Ano, je to tak. Fairplay se pořádal někdy od roku 2010 do roku 2022 až
0: 3. Jo, takhle až.
1: Bylo 10 ročníků, stěhoval se různě z Frišťáku a do Šeminy, a jak postupně rostl a my jsme si vlastně, nebo chtěl jsem zachovat ten název, protože byl mezi mladýma celkem jako profláklý a tak jsme vlastně protáhli ten život tomu Fair Play a vdechli jsme život kuchyni, která vaří pro děti, takže jsme si převzali ten název z festivalu.
0: Ten tým, který pořádal festival, zůstal, nebo jste obměnili lidi?
1: Kolem toho festivalu se točili úplně stejní lidi. Z festivalu vlastně my jsme pořádali s kamarádem Jirkou Sadilou, s Romanem Dobušem a s Markem Hauserem. A kdo vlastně přišel z festivalu, tak je Jára. Jára Bon Hanousek, který nám na festivalu vždycky zařizoval stravování a po těch letech vlastně můžu říct, že legendární bageta od Járy, na to si možná každý pamatuje, kdo festival navštívil.
0: Jak se, a teďka vy jste se vlastně přerodili z festivalu na vaření pro děti, dodáváte jídlo do škol a školek, jestli to říkám správně?
1: Ano, je to tak.
0: Teď je otázka, jak moc, možná na šéfkuchaře jako otázka, jak moc je to velká změna. Vařit pro partu mladých lidí na festiáku, co se přišli bavit, vypil k tomu, já nevím, 6 piv nebo něco podobného. A teď se najednou vaří pro děti, to musela být velká změna, ne?
2: Já bych řekl asi spíš výzva, jako další výzva. Výzva je dělat catering, výzva je dělat restauraci, hotel a dělat školní stravování byla jak kdyby další výzva na mé cestě gastronomii.
0: Kdo přišel tady s tím nápadem, že najednou budete vařit pro děti? Nebo přišlo to třeba z toho, že vy jste měli někde děti a nebyli jste spokojeni se stravováním?
1: No, tak napůl. Moje děti vlastně navštěvovaly lesní školku na Pasece, jestli to tak můžu říct.
0: Jasně.
1: Sídlí na Velíkové nebo sídlila. A my ten koncept lesní pedagogiky nadchl tolik, že jsme se vlastně skamarádili s vedením školky. A pak jsme jako vymýšleli, jak bychom té školce mohli pomoct. Byla poptávka po novém zázemí, tak jsme na Velíkové postavili v podstatě ekocentrum, které slouží jako zázemí i pro lesní školku, i pro kuchyň. A když jsme to ekocentrum plánovali, tak jsem, to byla taková moje podmínka, že jsem chtěl, aby ta školka měla vlastní kuchyň a nebyla závislá na dovozu jídla někde zvenku.
0: V tuto chvíli vaříte jenom pro ně, nebo i dodáváte někam jinam?
1: Naším cílem je vařit hlavně pro děti, ale měli jsme volnou kapacitu i pro dospěláky, takže jsem tam si objednal nějaký rodič nebo náš známý.
0: Kolik těch obědů vás denně vyprodukujete v tom pracovním týdnu?
1: Tak taková rozumná kapacita, když to přepočítám na dospěláky, takže zhruba nějakých kolem 100 dospěláckých porcí, což může být třeba 200 školkových.
0: Jasně, jasně.
1: Školka má normu 0,5 poloviční.
0: Jaké jsou kapacity, myšleno, přemýšlím nad tím, kolik, přepočítávám si to v hlavě a možná bude lepší se zeptat, kolik lidí to vaří?
2: Tak v tom základním týmu, co denně stojí v kuchyni, jsme 3. Potom je důležitý člověk jako za tou administrativou a pak máme ještě pomocníky na přípravu hrubé zeleniny, nebo vlastně tu hrubou přípravu. Ale základní tým je vlastně 3členný, nebo dejme tomu 4členný, ale ta akce probíhá ve 3 aktivních. Ale vlastně další člen je člověk, který to rozváží, takže ta otázka je, jestli jenom ten vlastně kuchyni, nebo ten celý ansábl.
0: To je zajímavý. Ty jsi mimochodem tady zmínil, ty jsi vařil vlastně, že pro festival, jezdil jsi, pochopil jsem správně, někde po světě? Vařil jsi někde po hotelech nebo nějakou docela dobrou gastronomii?
2: Jo, vyzkoušel jsem si cizinu, ano.
0: A to teďka možná otázka, buď jestli ti to nechybí, anebo teď ti naplňuje vařit pro dětičky. Jaký je z toho pocit? Protože je podle mě jiné stát v kuchyni nějaké profesionální, než by teď nebyla, ale profesionální kuchyni v hotelu a teď stojí v profesionální kuchyni pro děti. To je jako, to jsou nejnáročnější jako strávníci, ne?
2: No, na to se dá odpovědět různými způsoby. Já si myslím, že vlastně jde o nějakou cestu života, který jde jako ruku v ruce s nějakým vývojem. Mm. Takže vyzkoušel jsem si různé typy gastronomie. Mm. A mezi tím vlastně mě Tom začal oslovovat, když jsem byl třeba v restauraci, mm. S tímhle konceptem, se kterým jsem mu tak nějak dílčím způsobem mm. jako pomáhal. A nakonec přišlo to rozhodnutí, že se do toho jde, takže úplně kdyby zase do neznámé vody. Mm. Ale se zkušenost má z hotelů, mm-hmm. z cateringu a z vlastního nadšení k vaření, takže jsem vlastně něco měl, co můžu přinést za sebe. Mm-hmm. A nadchlo mě to, a jak jsem říkal na začátku, výzva, další taková jako pestrá. A to, co to všechno obnášelo třeba mm-hmm. za těch 5 let spolupráce, je mm-hmm. vlastně hodně. Mm-hmm.
0: Říká šéfkuchař Jaroslav Honousek a taky jednatel a majitel Tomáš Černý, oba z Fair Play Zlín. Proč tady dneska jsou? To je velká věc, na to si počkejte.

0: Tři minutky po čtvrt na čtyři, ladíte Hit Radio Zlín na odpolední show. S námi ve studiu taky jednatel a majitel Tomáš Černý a šéf kuchař Jaroslav Hanousek, oba z Fairplay Zlín. Dobré odpoledne, pánové, ještě jednou.
1: Zdravíme všichni.
2: Dobré odpoledne.
0: Teď ten hlavní důvod, proč tu vlastně jste a proč jsme si vás pozvali. Zaprvé jsme hrozně rádi, že někdo s takovým nadšením a láskou vaří pro děti. To je prostě jedna věc úplně nespochybnitelná. Nicméně druhá věc, vy jste teďka nedávno dostali nějakou plaketu, nějaký certifikát, něco, a to bude lepší, když vysvětlíte vy nám.
1: Zkusíme, no. My jsme zapojeni v programu Skutečně zdravá škola. Je to program, který se snaží motivovat školní jídelny vařit zdravěji. My s ním spolupracujeme od samého začátku a po 4 letech fungování jsme dospěli ke splnění těch nejvyšších a nejpřísnějších kritérií, což jsou zlatá kritéria. A spočívá to třeba v tom, že odebíráme suroviny od farmářů, nebo podíl surovin od farmářů činí 80%, 10% surovin je v biokvalitě, vajíčka bereme jenom z volného výběhu a možná jsou tam ještě nějaké další podpora tradičních receptur a nějaké další drobnosti.
0: Vy jste tady o tyhle certifikáty, o tyhle pravidla nebo splnit tyhle pravidla jako stáli, že jste si zatím šli, anebo se to prostě stalo, že jste si řekli, budeme to dělat někdy, jak umíme, hele, dostali jsme odměnu ještě za to. Jak to vlastně bylo?
2: Já bych řekl, že možná obojí, protože získat bronzový certifikát se nějakým způsobem dalo, chtělo to nějaké ty kritéria splnit, to celkem šlo, ale stříbrný certifikát, ten už byl vlastně na dlouhé lokte, takže jsme zatím šli, ale zároveň jsme si říkali, tyjo, stříbrný certifikát, hodně vysoká náročnost, zlatý je prostě
0: úplně mimo.
2: Úplně zatím mimo, takže člověk jak kdyby zatím šel, někdy byl lehce jak kdyby tou zkušeností jako odrazen, ale myslím si, že celou dobu nám zůstávalo vlastně v hlavě takový sen, prostě získat tu zlatou a ono se to postupně, jak jsme zlepšovali tu kvalitu, tak to šlo i po 1% třeba, jo?
0: Jasně.
2: Takže člověk dosáhl třeba nějakých těch 60% stříbrný certifikát a pak se to blížilo, pomalinku blížilo, pak stačilo míň těch kroků, které byly potřeba udělat, nebo se objevila nabídka, nebo že jsme mohli brát třeba českou mouku, jako z mlýna tupesy, což je velký objem. A tak se to tak postupně naskládalo.
0: Dá se dneska, já ve své dospělosti můžu ochutnat, co vy tam vaříte? Je nějaká možnost? Kromě toho, že tam pošlu dítě a pak mu budu jídat, nebo může se dospělák k vám nějak jako, nevím, objednat, nebo něco takového?
1: No, přemýšlím, teď ještě do září to jde, takže kdyby někdo, jako moc se to nestává, že by někdo z ulice prostě nám zavolal a řekl, že by k nám chtěl přijet na oběd, to se neděje, ale máme třeba nadšené rodiče, kteří naše jídlo znají vlastně jako ze školky nebo ze školy a rozhodli se, že doma třeba jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát týdně prostě se jim nechce vařit, takže si ho vezmou od nás, takže takové možnosti jsou. Ale jako úplně restaurace, že by tam mohl přijít kdokoliv zvenku, tak to úplně nefunguje, protože naše jídla se objednávají dopředu, takže v pátek máme uzávěrku čísel a pak na to přesné množství vlastně kupujeme suroviny, takže všechno je tak nějak dopředu jako plánované.
0: Teď mě napadá, jak mám z toho hlad, co bylo dneska na oběd, co jste dneska vařili například?
2: To je taková otázečka, dneska jsme tam měli boršť.
0: Ten mám rád.
2: Oblíbenou plnohodnotnou polévku. A pak jsme měli sumečka afrického, k němu byla příloha bulgur, zeleninový salátek a bylinkový dip ze zakysané smetany. To je varianta A, varianta B byla vlastně s uzeným tofu. Potom na odpoledne byl, myslím, ovocný výběr, svačinku si úplně nepamatuju. A přesní dávka taky teďka přesně jako nevím.
0: Děti se najedli líp než já za poslední měsíc, jako tohle je famózní. Je něco, co byste ještě chtěli třeba vy sami dosáhnout? A ne nutně v těch certifikátech, ale kam byste se chtěli rozvíjet, nebo takhle vám to teďka vyhovuje, jak to máte nastavené?
1: Já jsem nad tím přemýšlel, co jako dál. Mně by se líbilo, protože my část toho jídla, které uvaříme, tak ho vydáme přímo ve školce, nad tím máme kontrolu, tam vlastně vydávají naši kuchaři, takže je tam ten přímý kontakt s tím dítětem, i to servírování jídla je velmi důležité, proto aby se dítě rozjedlo. Nám by se líbilo, kdyby vlastně i tam, kam zavážíme, kdyby i ty školky a školy byly na té stejné vlně, byly třeba zapojené taky v tom programu Skutečně zdravá škola, protože tam už jakoby nemáme úplně pod kontrolou ten výdej.
0: Jo.
1: A čím ten výdej je podobnější tomu našemu, tak tím si myslím, že ta úspěšnost potom je větší, že dítě jako víc sní, víc se vyhazuje.
0: Je těžké se zapojit do toho projektu Zdravá škola?
1: Myslím si, že vůbec ne, jenom se tam prostě škola zaregistruje a ten program nabízí různé semináře, třeba i semináře na téma toho výdeje jídla a tam už se pak pedagogové a kuchařky můžou vzdělávat a zjišťovat nějaké nové možnosti.
0: No a poslední otázku na vás mám, kde vás můžeme sledovat, aspoň abychom se dívali, co vaříte dobrého. Na Instagramu hádám. Fairplay nebo?
1: Jo, my máme Fairplayový Instagram, máme Facebook pro dědečky.
0: Já jsem tam taky.
1: A pak máme Facebookovou skupinu, ta je teda uzavřená jenom pro strávníky, pro rodiče a pro pedagogy, protože na začátku jsme potřebovali, aby pedagogové a rodiče získali důvěru k tomu našemu jídlu, takže jsme to jídlo vlastně každý den fotili, ukazovali jsme, jak to jídlo může být naservírované, vypisovali jsme suroviny, které jsme ten den použili, takže jsme potřebovali nastartovat takovou důvěru, protože vlastně nejdůležitější je, když tomu jídlu věří pedagog, když tomu jídlu věří rodič, tak potom to dítě dostává podporu z obou stran a je pro něho mnohem snadnější se právě dobře rozjíst a nastartovat si zdravé stravovací návyky.
0: Neříkám to často, ale dnes se to hodí. Moc krát děkuju za vaši práci. Jsme moc rádi, že tohle děláte a ještě s takovým srdcem a nadšením. To byl jednatel a majitel Tomáš Černý a šéfkuchař Jaroslav Hanousek, oba z Fairplay Zlín. Děkuju za váš čas a mějte se hezky.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Díky, ať se daří. Pilot.

0: tvoříme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ještě stále tady mám poměrně aktuální věc od Marťase, který nám psal, že přes Seninku velmi opatrně tady výmol u kanálu na kraji Vozovky, místo je označené výstražným trojúhelníkem, označil to jako za možný průser, takže prosím vás hlavně oči na šťopkách v tomhle směru, no a kdyby cokoliv samozřejmě přibylo hlásit, protože za ty vaše hlášení na náš WhatsApp jeden z vás už dneska dostane plnou nádrž úplně gratis. 601 13 13 05.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
7: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Trost Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
7: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
9: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
10: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
16: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Kapela Leony na Hit Radio Zlín, za námi je odpolední show s Pavlem a Šárkou. Byla by to asi blbá otázka, kdybych se chtěl zeptat, jestli jedete letos na dovolenou, nebo jestli třeba jako jezdíváte pravidelně.
1: Já mám plánu letos vzít maminku a svoje děti.
0: To je hezký.
1: Takže doufám, že pojedem, protože
0: jako, že sebe, už loni a nějak to sebe, jako ne... sebe maminku. Jako
1: to taky, ale myslím ještě moji maminku, teda ještě k tomu bonusově, ale chtěli jsme to už loni a nějak to jako nevyšlo nakonec časově, tak doufám, že letos zaklepu to pojedeme.
0: Druhá otázka, jestli jezdíváte pravidelně.
1: Jasně, že.
0: A třetí otázka, kolikrát jste čerpali peníze na děti?
1: No, tak ani jednou. Nemáme díky bohu žádné alergie, astmata, nic takového, ani žádné, já nevím ani na co se to všechno píše, ale já myslím, že to je strašně těžké si to vyřídit u té pojišťovny, ne, aby ti přispěli.
0: No, možná vyřizování je těžší, ale za ty peníze to za prvé stojí. A za druhé, spousta pojišťoven, já jsem se to totiž dozvěděla až teďka, vám nabízí peníze, v některých případech až 10 000 korun na dovolenou pro děti. Tím, že je vlastně někam vezmete, ať se podívají do světa, je to vlastně v rámci prevence. Vždycky jenom záleží, jakou máte samozřejmě pojišťovnu, ale každá pojišťovna má svůj nějaký webový portál, ve kterém vy vidíte, co všechno můžete vlastně čerpat. A ty prachy tam prostě kolikrát leží, jo.
1: Tož to jo, ale tak to musíš mít dítě s nějakým jako onemocněním, že jo, chronickým.
0: Ne, takový vždycky, ne, vždycky. Astmata, tak
1: to, pochybuji, že ti pojišťovna dá na pobyt u moře zdravému dítěti. No to by jo, na psychiku, ale...
0: Jsem řekl, že poslouchám Evu a Vaška, oni řekli, tady máte 3 CD, na shledanou.
1: Snad to pomůže.
0: Tak radši, My Chemical Romance.

0: September na Hitradio Zín v odpolední show a prosím vás, je tu jedna věc, kterou si musíme vyjasnit, i když já ji už od dnešního rána tušil. Já jsem vyšel na balkon a už jsem to věděl. Jsem říkal, to je v pytli.
1: Ježiš, to jsou zase nám strašíš.
0: Horko, dusno, co to znamená?
1: No, bude asi bouřka.
0: Tady ti to ukážu. Do Česka míří bouřky.
1: No jako dneska tady možná nějaká prej dorazí, ale ono je to tak jako podobně jako s tím deštěm. Buď bude, nebo nebude. Takže prostě čekej a uvidíme. Jako jasně to počasí venku tomu trošku jako nazvětšuje, protože jak říkáš, je tam prostě dusno, je tam hnusně, takže možná budeme rádi, když něco přijde a trochu nás to opláchne.
0: Jestli stále v životě nevíte, čím byste se mohli minout, třeba si říkáte, ach jo, je mi XY, nic neumím.
1: Přesně, práci mi bere AI, no, že jo, co já budu dělat?
0: No, tak běžte prostě pracovat do meteorologického ústavu, přesně. Protože stačí říct jenom, buď bude, nebo anebo. Nebude. No.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš,

0: jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: se, že už máte v pohodičku klid a my vás už jenom budeme dneska těšit a budete se s námi dost možná radovat. Kromě toho, že tady samozřejmě na Hit Radio Z odpolední show ještě dneska udáme plnou nádrž jednomu z vás, tak zároveň nás velmi potěší Šárka Hlubcová na 16. hodinu, protože se budou ženský svlíkat.
1: Jo, to by se to tak líbí, ta informace, jo. Ona je to teda suchá informace o tom, že Češky tam dělali nepořádek na Slovensku, koupali se nahaté v jednom chráněných jezer, že jo, a ty s tou uděláš vlastně jako, že to je úplně super zpráva.
0: Tak já mám super, nebo já jsem viděl to video, takže...

0: teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně teda Franta píše: ahoj Pavle Šárku, tak Benešovo nábřeží u mostu, u Máců, Cigánov, kolony, jinak ale už v pohodě. Takže tady počítat se zdržením, a kdyby náhodou jste měli i další informace z cest ze Zlínského kraje, tak náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Brzo by mohlo být jasno, kdy se zruší poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Návrh projedná vláda v pondělí a zároveň bude diskutovat, jakou částku místo poplatků veřejnoprávní média dostanou ze státního rozpočtu. Premiér Babiš slíbil, že suma bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat i inflační doložku. Tučňáky ve Zlínské zoo nově najdeme na jiném místě, než jsme zvyklí. Zahrada je přestěhovala do expozice u tropické haly, kterou dřív obývali lachtani. Tučňáci díky tomu získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem a jejich počet by se mohl zdvojnásobit. České turistky si trhly ostudu na Slovensku. Nahé se koupaly v chráněném horském jezeře v Tatrách, kde platí přísný zákaz koupání. Ochránci přírody upozornili, že takové chování může nevratně poškodit vzácnou přírodu. Pokuta se ve správním řízení může vyšplhat až na 80 tisíc korun. Korejští fotbalisté si hodně věří, že Čechy na úvod mistrovství světa ve fotbale porazí. Prý jim pomůžou větší zkušenosti z posledních šampionátů a delší aklimatizace na těžké podmínky v Mexiku. Češi jsou na mistrovství světa po 20 letech. Úvodní utkání s Koreou budou hrát v pátek ve 4 ráno našeho času. V příštích hodinách se má na celý východ Moravy rozšířit déšť a přehnat se může i bouřka. Srážky můžou být navíc i docela intenzivní. Večer to přejde už jen do občasného deště a ten nás pak bude provázet i po celou noc a taky zítra. Zítra k večeru by pak zase mělo pršet víc.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz. Hit Radio Zlín.
0: S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová, odpolední show na Hit Radio Zlín a já hrozně rád tuto chvíli pozdravím ke Kroměříži do obce jménem Běžky, kam dojdeš i pěšky, i pokud máš nějaké běžky.
8: Jo, to je krásný, sice jsi vykradl teďka jeden reklamní slogán, ale jinak v pohodě.
0: Ne, já jsem ho vymyslel.
8: To víš, že jo.
0: Já se nechali inspirovat, víš jak.

0: Imagine Dragons za námi, na Hit Radio Zim odpolední show, s vámi Pavla Šárka, a aniž bychom si ve velkém nějak všimli, tak je za námi prestižní a nejstarší veslařský závod v České republice. Všimla jsi z toho, Šárku?
1: Ne, já se teda přiznám, že zrovna veslování se dvakrát nevěnuju, takže no. To jako minulo mě to. Podívej, bych... pokud neměli na sobě ještě třeba jako hokejovou výzbroj, tak mě to nezajímá.
0: Jsou to sexy kluci a sexy baby.
1: A tak jo, tak moment, tak to jo, ano, máš moji pozornost.
0: Je to tady. Ale co za stopu otrokovickou jsme nám tentokrát nechali, to je panečku Mazec. Pětice starších žáků, TJ Jiskra, vybojovala v závodě osmi veslic zlaté medaile.
1: Hezky pěkně.
0: Na mistrovství České republiky, mi to přijde neskutečně.
1: Osmi veslice znamená, že jich tam osm a veslujou, tak nějak jako logicky by se to nabízelo. Asi,
0: asi, doufejme. Já nebudu dělat, já to vím.
1: Ano, nedělej chytrýho. Ale já, no takhle, ty to víš.
0: Já, my to víme, je divný, že to nevíš ty.
1: Dobře,
0: tady
1: pardon.
0: To ví všichni, jako. Ale co za muziku bude hrát? To vím jenom já, Alex Warren, nebo za chvilku taky Silver.

0: tvoříme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně vidím jenom kolony přes třídu maršala Malinovského, tak jakože je hustější provoz. Směrem na Vizovice i z Vizovic při příjezdu do Zlína, tak samozřejmě tady se prostě opravuje maká, takže hold, tady je to trošičku ucpanější. No a taky Franta psal, ahoj Pavle Šárko, tak Benešovo nábřeží u mostu u Máců, Cigánov, kolony, jinak je to v pohodě. Takže i tady počítat se zdržením. Kdyby cokoliv přibylo, tak náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
0: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
8: Já ho už naplánovala.
9: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
7: Prosím, posadíme naše do restaurace.
8: A budem řádit.
9: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.

0: www.koupačka.cz.
1: Hudební festival s Koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
2: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
3: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
2: Souhlasím.
4: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Vega, NZ-ku na Hitrádiu Zlín. Prosím vás, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, si odtajníme, co mi roky pije krev. Pražský hrad.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: A pán je znalec, pan hraje Monopoly, jo?
0: Si piš.
2: Prosím tě, jak dlouho to tak průměrně hrajete?
0: Jako dlouhodobě už několik let a ani jednou jsme to nedohráli.
2: Výborně, ano. Tak já právě přesně pro tyhle případy tady mám přesnou statistiku. Přátelé, si hrajete Monopoly, tak nejdelší partie na světě trvala 10 týdnů. Kdo pro boha vydrží 10 týdnů rád Monopoly?
0: A my to hrajeme asi 8 let už, takže náš rekord se teprve sčítá.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hitra

0: Hit Radiozín, odpolední show k tomu. Pavel Šárka taky. No a Denzel za námi, jinak minulý týden. Když se jako ohlíneme zpátky, jsme tady rozdávali lupeny na nadcházející Karpaty Fest ve Slavičíně. A bohužel, nedostalo se samozřejmě na všechny, kdo by je tak chtěli gratis.
1: Prostě tě psala mi kamarádka zase takový ty, hej, to úplně miluji, máš to taky, takový ty kamarády, jak se celý rok neozvou a pak najednou. Jo. Slyšela jsem, že v rádiu máte lístky.
0: Jo. No, já jsem je mýval a já jsem jim pak zablokoval všechny.
1: Chápu.
0: Tak jo, tak oni mi totiž nic nedávali za to, víš, já jsem vždycky řekl, mám, a co za to oni, tak jsme kámoši a já, zablokovat,
1: jo, instantně, tak, ano.
0: Žádná slivovička, nic nebude, brácho. Tak prosím vás, co bychom pro vás neudělali, kdokoliv, kdo se teďka nově zaregistruje do klubu šampionů, proklik najdete v našem storyčku na Instagramu Hit Radio Zlín, nebo rovnou registraci na hitradiozlin.cz, tak se automaticky zapojuje do soutěže o jedny z posledních lístků, co tady v rádiu pro vás ještě máme na Karpaty Fest. Držím palce, je to snadný.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
16: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
18: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně? To jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor! Objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
19: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si

0: Mě prosím vás až teď na Hitradio Zim odpolední show došlo, že ty máš svůj hit.
1: Já mám svůj hit.
0: Teď dohrála Barbora Poláková na Frněná, ona to by zpívá.
1: Ale no tak to zpívá o sobě, Bára.
0: Aha, tak nic, tak to je jenom zhoda men.
1: Ale tak jo, taky jsem na Frněná problematická. Jo, to máme.

0: R.E.M. taky na závěr 16. hodiny. A teď v nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ulice Nádražní ve Valašském Meziříčí, tady máme porouchaný nákladák, velké díky za info, že nám o tom dáváte vědět a že my to pak takhle můžeme předávat aspoň dál. Kdyby samozřejmě na cestách ve Zlínském kraji se objevilo něco dalšího, tak 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vest Zlín.cz

0: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: Dobré obaly.cz, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. O víkendu se budou měnit jízdní řády. K úpravám v autobusové i železniční dopravě dojde už tuto neděli. U nás ve Zlínském kraji nebudou změny nějak velké, přesto si radši odjezdy svých pravidelných spojů zkontrolujte. Ve Zlíně nás čeká výrazná změna na silnicích. Město upraví jízdní pruhy u několika křižovatek. Práce jsou naplánované na léto. Nejvýraznější změna nás čeká u tržiště. Nově nebudeme moct pod kongresovým centrem odbočit doleva na Otrokovice. Díky tomu se zvýší kapacita dopravy směrem na Svahy a nebude se ucpávat křižovatka nad tím. U divadla zase vznikne další odbočovací pruh k tržišti a Otrokovicím. Česko vyrábí víc mléka, než spotřebuje. Míra soběstačnosti loni dosáhla 138%. U jiných mléčných výrobků ale stále spoléháme na dovoz. Jaké produkty to jsou, nám řekne mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
7: Zatímco u jogurtu a ostatních zakysaných výrobků dosahuje soběstačnost zhruba 112%, u sýru a tvarohů je to jen 85%. Nejnižší míra soběstačnosti je u másla, kde domácí výroba pokrývá pouze 53% domácí spotřeby.
6: Vznikla proto strategie pro mléko a mléčné výrobky, která má mimo jiné podpořit domácí výrobu sýru a másla. Uznáme finálovou desítku zlaté hokejky. Podle očekávání v užším výběru nejlepších hokejistů uplynulé sezóny nechybí osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Do závěrečného kola postoupilo 9 hráčů působících v NHL a s nimi hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Na východě Moravy už nám na spoustě míst prší a přehnat se může i bouřka. Srážky navíc můžou být místy i dost intenzivní. Deštníky se nám budou hodit i zítra. Čeká nás zataženost občasným deštěm a odpolední maxima 14 až 17.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
4: Hit Radio Zlín.
9: Tohle je odpolední show, která má před sebou poslední 60 minut pro dnešní den na Hit Radio Zlín. S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. A jak jsme slibovali i dneska, a tak jako celý týden, rozdáváme za vaše rady, kudy jezdit, kudy nejezdit, co se zrovna kde děje ve Zlínském kraji na cestách, za vaše vlastně dopravní informace, tak rozdáváme plnou nádrž. A je za chvilku jednomu z vás takovou předáme.
6: To je naprosto dokonalý, protože pomůžete někomu a sobě.

0: i na to, jak malá zemička my vlastně Česká republika jsme. I tady na Hitradio jsme už několikrát i v odpolední show zmiňovali důležité lidi, kteří, jako důležité Čechy, kteří dělali opravdu ve světě obrovské stopy, nutno jako na měsíci, ale víš jak, zadechali za sebou takovou tu stopu třeba ekologickou, tak Češi teďka, prosím vás.
1: Jo, teďka přesně ty Češky na Slovensku, tam tu ekologickou stopu asi zanechali, no.
0: No, české turistky teďka včera dopoledne byly natočené, jak se nahaté koupají v jednom z Tatranských jezer. To, co se mohlo jevit jako krásný film na večer, tak bohužel je to zakázané a jim teďka hrozí až 80 tisíc korun.
1: No jasně, tak je to prostě chráněný, no, tak jako oni říkali ochránci přírody, že to může dost jako poškodit přírodu. Ryby a tak třeba.
0: Že si řeknou, pane bože, co to je?
1: Wow, to jsem dlouho neviděla.
0: To jsou Češky, prosím, seznám se. Stejné wow přijde ale dost možná díky playlistu. Taylor Swift právě teď, za chvilku taky Macklemore.

0: sme Hit Rádio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a naštěstí nevidím žádné komplikace, žádné už kolony, dokonce ani na 601 13 1305 na Žlucav nepřišla žádná další zpráva, že by se někde něco dělo na cestách. Tak já doufám, že už snad už máte klid a přeju šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
2: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů, prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
13: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril-methodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
14: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
15: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tak já doufám, že na cestách už je v tuto chvíli takhle na podvečer klid i ve Zlínském kraji, tak ty tady kroutíš hlavou, prostě já si myslím, že třeba i ten tak na té Vizovici, že v tuhle chvíli už je jako průjezdnější,
1: no,
0: že už je
1: jako
0: v pohodě.
1: Opatrně s tímhle tvrzením, já bych tam nechtěla teď stát jako.
0: Já jsem kontroverzní ve svém životě pořád, takže já můžu prohlašovat takové věty. Nicméně možná usuzuji dle toho, jak byste nám posílali dneska info na 601-13-13-05 náš WhatsApp i hlasovky, ale dneska bychom měli a v tuto chvíli předáváme plnou nádrž. Úplně gratis jednomu z vás, konkrétně Marťasovi. A já mám dost dobrý důvod, proč.
1: No povídej.
0: Já jsem ho vybral, protože napsal, poslal hlasovku, kterou jsme tady dneska pouštěli. Kde se stojí, proč se stojí, co to je za nehodu. A za dalších 10 nebo 15 minut napsal i info, už je to odstraněno, kolony se rozjíždí.
1: On tam stál kvůli nám, myslíš, aby to jako zkontroloval a přidal nám to čerstvě?
0: No pokud jo, tak si vysloužil plnou
1: nádrž. Počkej, a není Martě policajt, že by to tam jako vyšetřoval, víš, že by jako, hele, tak já do toho rád, já brnknu mezi tím.
0: Hele, tak to je, tak možná aspoň bude mít bonus k výplatě policejní.
1: No tak to je krásný.
0: Ale myslíš si, že není, myslíš si, nebo já nevím, já jsem se ho neptal, ale zeptám se.
1: Dobře.
0: A teď mě napadlo, pokud jste policista a máte tohle na starosti, tak máte jako úplně brutální výhodu proti všem, že jo?
1: Třeba můžete hlásit policejní hlídky, hned jak někde zastavíte, normálně to zavolíte k nám.
0: To je chytrý. Takže vlastně a děláte cokoliv za práci, můžete to využít ve svůj prospěch. Pokud jste někdo, kdo dělá v ambulanci a jezdí, tak ví, jak se kde jezdí. Pokud jste doktor, no tak nic, no, ale můžete to zkusit po ránu, když jdete do práce.

0: Radio Zín s vámi, stejně tak jako odpolední show, Pavel a Šárka, a musím na ní něco teďka prásknout. Já jsem přišel do práce.
1: Nedělej to.
0: Já jsem přišel do práce a Šárka mi ukázala jednu velmi pikantní fotku, na které nebyla ona, ale její auto.
1: No, jenom kolo. Sundané z dobrého důvodu, protože jsem měla defekt, a to teda docela brutální, no. Jako dobře jsem ten ráfek ohnula, no.
0: Tak za prvé, co se stalo?
1: Tož jako normálně jsem jako jela a v zatáčce jsem si trochu moc najela jako na krajnici a tam byl prostě výmol, který se tvářil, že je malý a nebyl malý.
0: Teďka, další věc, druhá otázka. Pokolikáte se ti to stalo?
1: Defekt? Asi po
0: ne defekt,
1: druhé.
0: Tady, že znajela na něco.
1: No, tak párkrát občas, no tak když člověk jezdí hodně, jasně, tak se to stane, jasně. No, ale nikdy to nebyli lidi ani zvířata, jo.
0: Jasný, pěkný. A třetí otázka, kdo mě, teďka, když jsme jeli v pondělí do Slavičína, kdo mě poučoval o řízení?
1: Pavle, když řídím já, tak mi nikdy špatně není. Když jsi řídil ty, bylo mi blbě, takže to je jasná
0: byli
1: matematika.
0: Byli tam serpentýny!
2: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
6: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, Třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
7: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlín.cz.
8: Zlín, město nekonečných možností.
9: Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkárna.cz.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Za námi Pink na Hitradiu Zlína, za námi vlastně je odpolední dnešní show.
1: Jsme to jako odpinkli.
0: Jsme to... Dobrý humor, dobrý, vysoce kvalitní, no jo. Tak jo, všem, co ještě nebylo 13, tak se smějou, všichni ostatní, za všechny ostatní se omlouvám. Tak, to byla odpolední show Pavla Cacek, Šárka Hlubcová, loučíme se s vámi, kdyby náhodou vás, jsme vám chyběli a my jsme byli tady jako málo podle vás, jestli to říkám správně, tak pavel.cacek Instagram nebo Šárka Holubcová Instagram se můžete podívat a být s námi třeba i na cestě domů nebo pak doma.
1: A pokud nás chcete oba, tak Hitradio Zlín Instagram, to je možná jo. Úplně nejlepší variant.
0: Pokud nás chcete vidět naživo, tak já pošlu číslo účtu a nějak se domluvíme. Není problém, není problém a zítra.
1: A doufám, že prodáváš jenom sebe a ne mě.
0: No, ty budeš za víc, máš vyšší cenu. Tak zítra na 15. gratis pro vás tady budeme.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Místy nám intenzivně prší a po silnicích může téct voda nebo bahno z polí, tak opatrně. V Otrokovicích u náměstí nefungují na křižovatce semafory, pozor na to. A ve Valmezu na cestě k vlakovému nádraží stojí porouchaný kamion. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry West, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni West a zažen stres.
3: West Zlín CZ.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží.
5: Tak se to úplně všude.
4: Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás!
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju!
6: To my děkujeme.
3: Valens CZ. Jsme s vámi. Buďte s námi. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal na nadprůměrně vysokou úroveň. Průzkum společnosti Manpower ukázal, že větší náborové plány

0: a nemají firmy v Praze a v Čechách než na Moravě. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
1: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
0: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Zemědělci od dneška nesmí používat při hubení hrabošů zvýšené dávky jedu kladeného do nor. Kontrolní a zkušební ústav zemědělský zrušil nařízení, které to umožňovalo. Rozhodnutí se opírá o data z plošného monitoringu. Ten prokázal významný úbytek hrabošů ve 12 ze 13 hodnocených krajů.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Deštivo a chladněji zůstane v dalších dnech, do rána minima 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 8. Zítra převážně pod mrakem, občasný déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky nebo dokonce i bouřka. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku, mírný severní vítr.
3: 18. hodina odběra startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, hezké úterý přeju.

Takhle na pohodu jsme odstartovali úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, Miroš Birka, Bělý květ. Mimochodem, taková zajímavost, ta písnička se měla jmenovat Černý květ a až těsně před vydáním dostala ten upravený název. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21. večerní provázet budeme mít chvíle plné nostalgie. A za chvilku k těm chvílím přidáme třeba i skvělý hit Britney Spears, Lucky. Teď ale DJ Bobo, Let the Dream Come True. To je věc, kterou vám servírujeme 10 minut po 18.

0: Takhle na pohodu zní úterý na Hit Rádiu. Nikdo jiný než Britney Spears a hitovka Lucky. Teď je součástí vysílání hudebního speciálu Hit Rádio Classic. Máme pro vás i další hity. Mike and the Mechanics je partička, která stojí za singlem Over My Shoulder. I touhle věcí vám rozproudíme krev v žilách, zlepšíme náladu, vyladíme úterý. Přidáme Kelly Mino, nebo Boson. S těmi všemi můžete počítat už za chvilku na Hit Rádiu.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+. Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

One in a Million, tak to je Boston, kteří nám hrají právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. My si teď dáme Jožo Ráže, to je frontman skupiny Elan, který na solové dráze nachystal písničku Voda, čo má drží nad vodou. Pochopitelně ji z Elany hraje na pódiu a my si ji teď zahrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Daně, účetnictví, mzdy, LScouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LScouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: And it goes a little something like this.

0: osmdesátek, devadesátek a milénia na Hit Rádiu.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, teď to bude česká skupina Kabát, vezme nás na sever. S vámi Michal Pospíchal.

příjemu, tak se jmenuje píseň Interpret. Takhle skvěle, výpravně jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio Classic je plné 80. 90. a hitu milénia. Teď konkrétně se vrátíme o 31 let nazpět. V roce 1995 totiž na hudební scénu s novinkou Fantasy přispěchala Mariah Carey. V té době ji už celý svět znal díky vánočnímu hitu All I Want for Christmas, který vypustila ven o rok dříve. A který, pravda, má trochu větší životnost než singlovka Fantasy. Ale právě proto si Fantasy dáme, protože rádi občas připomeneme něco, na co v našem hudebním

0: Robin Gibb, jeden z bratrů Gibbových, kteří společně tvořili hudební skupinu Bee Gees, jeho Juliet, teď hrála na Hit Radio. Robin Gibb tuhle písničku vydal na své solové dráze. Objevila se na jeho druhé studiové desce How Old Are You, která světlo světa spatřila v roce 1993. Koukám dál, co máme v našem playlistu. Lákat bude třeba na Michaela Jacksona, kolem kterého se opět nastartoval boom díky snímku, který je aktuálně v kinech. K němu přidám třeba ještě skupinu Roxette. Takhle vám dál budeme hrát na Hit Radio.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

slibovaní Roxette. Tohle bylo krátký výlet do Švédska. Připomněli jsme si tu původní dvojici Marie Fredriksson a Per Gessle. Na Hitrádiu jsme si zahráli Spending My Time. Jsme rádi, že ten váš čas trávíte v naší společnosti. Vysíláme pro vás hudební speciál Hitradio Classic, ten je plný nostalgie a těch nejlepších hudebních vzpomínek. My si teď dáme jednu pecku, kde se moc nespívá, ale o to víc se v ní hraje na housle. Už tušíte? Rok 2001 přinesl řadu hvězd. Jednou z nich byla i tehdy 22-letá Vanessa May, která si celý svět podmanila skladbou Destiny.

0: smrtonosná past, Pulp Fiction nebo Šestý smysl. Víte, co tyhle filmy spojuje? Bruce Willis. Hollywoodský herec, který ukázal, že nemá místo jen na stříbrném plátně, ale taky za mikrofonem, co by zpěvák. Vydal dokonce hned dvě alba. Na tom prvním s názvem The Return to Bruno se objevila právě i písnička Under the Broadwork. To je mimochodem cover singlovky skupiny The Drifters, která ji vydala v 64. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje těmi nejlepšími hity. Mission Impossible nám bude zpívat Helena Zeťová. Falco zase připomene fantastickou věc Out of the Dark. Tohle budou ty příští minuty na Hit Radio.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: na cestu domů. Hit Radio Zlín.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz

0: nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, výběr těch nejlepších hitů minulosti. Za mikrofonem Michal Pospíchal, přeju vám dobrý večer.

Dinner, to je legendární věc, kterou v roce 1987 nahrála Susan Vega. O 3 roky později dostala tahle písnička remix britského dua DNA, ten jsme teď hráli na Hitrádiu. Úterní večer trávíte ve společnosti hudebního speciálu Hitrádio Classic. Dál vám budeme servírovat to nejlepší od 80. až po milénium. Jamajka, to je místo, kde vzniklo překvapivě dost globálních hitů. Svou zemi proslavil třeba i Sean Paul, když v roce 2003 vydal singlovku Get Busy. Na tohle se pařilo v miléniu, tak doufám, že stejně dobře si zapaříte i v roce 2026. Shake

0: I Want It That Way, to je nesmrtelný single britského boybandu Backstreet Boys. Je pravda, že z boybandy se na konci 90. a na přelomu milénia doslova roztrhnul pytel. Přežili ale jen ti nejsilnější. Dodnes zejména Backstreet Boys a Take That. Už jich máte hudební speciál Hitradio Classic, který už za chvíli nabídne další slušnou zásobu hitů. Bohaté budou na žánry i jazyky. Skupina Gentour s hitem Všechno bude fajn, nebo Metallica s ikonickou baladou Nothing Else Matters. I tohle pro vás pro příští minuty máme.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.

0: Silence in the Stream, to je písnička, která by se dala pouštět pořád dokola a nikdy by se neoposlouchala. Tohle je úterní Hit Radio Classic, hudební speciál plný výběrových hitů 80., 90. a milénia. Vrátíme se na taneční parkety. Na žádné správné retro party nesmí chybět Ice MC s hitem It's Rainy Day. Vlnu nostalgie podpoří i Mariah Heat One Night in Bangkok. Sotva člověk slyší název, už mu ta písnička zní v hlavě. Tak si na ní počkejte, budeme ji tady pro vás na Hit Radio mít už za okamžik. Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

Tohle je velkolepé finále úterního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zítra vaše středa, muziku nám na Hit Radio budete diktovat vy, ale hned ve čtvrtek jsme zpátky s tím nejlepším z 80., 90. a z hity milénia. Tak se těším, užívejte večer.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
6: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
7: Já ho už naplánovala.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
6: Prosím, posadíme naše do restaurace
7: a budem řádit.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.

0: www.podcastchiny.cz.
1: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 000 nebo Opel Mokka za 439 000.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Rádio Zlín.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.